šaty koprový a gulášový, fyží nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučký.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den, pane Hajbo.
2: Dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu vedete?
1: Ale jen tak náhodou. No, a vy?
2: Tak já taky tak náhodou nějak. No.
1: Kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
2: No jo. A hned oba dva, že jo.
1: Vy se tady zotavujete, jo?
2: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
1: Ale dobře vypadáte.
2: Tak? No. Já si ty Tatry.
1: No jo, vy jste byl v Tatrách?
2: Ne, já ne, ale manželka, víte?
1: A vy už jste ženatý?
2: No tak trochu, no.
1: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
2: Koho?
1: Jo.
2: No právě mou manželku.
1: No to já vím, já myslel jako, jestli ji neznám, víte, takhle.
2: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedině snad, no.
1: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
2: No taková vysoká, no. Ovšem mu nikdy ta vejška tak spíš tak jako do šířky. No,
1: tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
2: Jak? No, skoro normálně. Počkejte, teď ji vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
1: No tak to jo, to ano.
2: No vidíte, já znal jste tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou jo, štíhlou, mladou.
1: Taková hezká, mladá blondýnka.
2: Mladá štíhla.
1: No jo, tak tu jsem znám.
2: Znal jste.
1: No jo, samozřejmě.
2: No vidíte, no tak ta to není, že jo. Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
1: No, tak počkejte, tak tu znám taky,
2: jo
1: taková no. Silnější, že jo?
2: No, no.
1: A ona, myslím, měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
2: no. Jo? Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli to máte.
1: Tak to já už vím teda, jo, taková starší.
2: No, starší, no. Ano, jinak vypadá ještě mladě, takhle.
1: Mladě?
2: Jo, no.
1: Sakra, taky si se přece jenom jako nepletu.
2: Tak počkej, co bychom se... Já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
1: No tak přece no. To je ona, no. Ale že jste říkal, pane Lajbo, že vypadá mladě, kdy tady vypadá nejmí na 40.
2: No vidíte, 53.
1: No tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
2: No to má, no. Akorát, že ji trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
1: A kdy jste si ji vlastně bral, pane Lajbo?
2: No už dávno, ještě za Svobodná.
1: Jako samozřejmě.
2: No, já myslím, že to víte právě.
1: Počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
2: Já?
1: Jo.
2: A s kým?
1: No přece s vaší paní.
2: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo
1: ne.
2: Co? Ne.
1: Takže se vlastně nerozvádíte.
2: Ale depak, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
1: No jo.
2: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach bože, kéž by to byla pravda.
1: Že jo, já jsem si to taky myslel. Já přece vaši paní dobře znám. Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
2: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
1: Ne, ne, to já nemyslel. Já myslím jako jakousi tělesnou vadu, víte?
2: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná. Já nevím, co myslíte právě, víte?
1: Neměla ona náhodou taky pleš?
2: Pleš?
1: Jo.
2: A myslíte na těle?
1: Ale... Přece na hlavě.
2: Jo, na hlavě, já. Je, že jste říkal tělesnou vadu, víte?
1: No tak to jsem myslel, jako jak si tu pleš.
2: Jo, tu pleš, ano. No to ona má ovšem na hlavě jenom, že ano.
1: No samozřejmě, kde jinde.
2: No kde jinde, no to je pravda.
1: A to ona nosí paruku, nebo co?
2: Paruku nosí, jo. Vždycky každý druhý den nosí paruku, víte.
1: Prosím vás, a proč každý druhý den?
2: Tak to by si lidi tak pozvolna zvykali na to, víte?
1: A že jste si bral, pane Leibl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
2: Je, tak to jste ještě neviděl zezadu.
1: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
2: Je, tak to tu má menší, ano.
1: A už ten celkový její zjev, já jsem mi myslím, tuhle viděl ale v letadle. Ale...
2: Ne, tak to si opletete, pane Škrundle.
1: Jo.
2: No určitě.
1: No, tak přijít se nemůžu, to je taky možný.
2: Určitě si opletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manželku.
1: Jete, to ona se tak bojí letět v letadle.
2: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte.
1: Jo, tak a to vy máte, pane Leibl, rád takové silné ženy.
2: A dejte pokoj, já mám na štíhlí, pane Škrundle.
1: No tak, že jste si ji bral, nebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
2: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát, jak si hlavně kvůr na vyknutí, pane Škrundle.
1: No tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíjíst.
2: Já bych se dal rozvíct, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
1: A prosím vás, na co, pane Leibl?
2: A tak musím čekat, až zase zeštíhlí a až ty vlasy a zuby znovu narostou.
1: Pro klána krále, a proč, pane Leibl?
2: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace.
1: A víte, je. No, tak...

Ty mlč, ty páprdo. No ty v tom báloňáku, fotbálu rozumíš, jako za na kaňáku. Bý tebou tak nežvaním a radši mažu, jinak se neubráním, pak ti ukážu. V neděli po fotbále, kdo ubí, ten ubí, hej, mrchni se

A když tě ochutná, vím, že víš, že

0: jsou 3 hodiny.
1: Dobrou noc. Vlasta se hlásí s nočními zprávami Čet Rádia. Co byste dnes neměli minout? Evropu podle klimatologů čekají čím dál častější extrémní vedra. Francii zmítají násilné studentské protesty kvůli sociální nespravedlnosti. Ruský prezident znovu naznačuje jadernou hrozbu právě ve chvíli, kdy se Rusku na Ukrajině nedaří. Čeští rektoři varují, že plánovaný rozpočet veřejných vysokých škol na příští rok nestačí pokrýt jejich potřeby. Školy by měly hospodařit s necelými 36 miliardami korun, což podle vedení univerzit může vést k omezení počtu přijímaných studentů. Rektoři proto vyzvali vládu, aby financování navýšila. Letošní léto bylo v Evropě mimořádně žhavé a suché, velmi silná tepelná zátěž zasáhla přes polovinu kontinentu. V západní Evropě šlo dokonce o nejteplejší léto od začátku měření. Klimatolog Radim Tolas z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňuje, že podobné extrémy se dřív opakovaly jednou za 20 až 30 let, teď je máme čekat mnohem častěji, zhruba jednou za 2 až 3 roky. Ruský prezident na moskevském Valdajském fóru prohlásil, že Rusko je připraveno jednat o míru na Ukrajině, ovšem jen za podmínek výhodných pro Moskvu. Bezpečnostní expert Vlastislav Bříza upozorňuje, že Putinovy narážky na jaderné zbraně se objevují vždy ve chvíli, kdy se Rusku na bojišti nedaří. U hranic na Přerovsku se vážně zranil řidič kamionu, který převážel dřevo. Při snaze vyhnout se jinému vozidlu sjel mimo silnici a narazil do strmého svahu. Na místo musel přiletět vrtulník letecké záchranné služby, který zraněného muže převezl do nemocnice. Francii nadále sužují násilné studentské protesty, které poukazují na sociální nespravedlnost ve školství. Jen za pátek policie zadržela 600 lidí a zaznamenala i útoky na učitele, včetně polévání benzinem. Podle Češky žijící v Paříži Pavlíny Koupské se k původně pokojným demonstracím přidávají i radikálnější živly. A teď sport. Fotbalisté Jablonce postoupili do osmifinále domácího poháru, na hřišti druholigové Dukly Praha vyhráli 1-0, o jediném gólu rozhodl z penalty gambijský útočník Lamin Yavo. Českou reprezentaci dnes čeká těžký soupeř v Lize národů, v Oviedu nastoupí proti mistrům světa ze Španělska. Na lavičce národního týmu přitom sedí rodák ze Španělska Santi Denia, který věří, že jeho svěřenci dokážou favorita překvapit. Na závěr dobrá zpráva z Lomnice nad Popelkou, kde dokončili revitalizaci rybníka Matouš za 50 milionů korun. Rybník zatím čeká na napuštění, do budoucna ale poslouží k rekreaci místních obyvatel.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme mlhavo a 12 stupňů. Do rána bude mlhavo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v sobotu pak bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet Rádiem vám přeje Vlasta.

přiletí oknem koberec, pokrytý hordou malých střídků.

0: noc se začala smát.
1: Před okny sloup, znamení moru.

před ranou do vazu, před zlobou davu, na stěně mříž znamení.

Zástupy lidí jdou pospátku vpřed, tak jako raci. Zbabělost hosty, každý si pozvedá, pálí ho dlaň.

bože, tak trapně přes čelostín znamení studu.

0: Divadlo Noc.
1: Berešenko, mám pro vás obrovskou novinu.
2: Já pro vás taky.
1: Jo, tak začněte, no.
2: Vysoce postavený, raději nejmenovaný český politik pronesl k úžasu všech vlastní sebekritiku.
1: Neříkejte, jak tomu došlo?
2: Telefonicky.
1: Telefonicky?
2: Ano, on omylem vytočil vlastní číslo a povídá, ten kreten má zase obsazíno.
1: Ne, já vím, chci říct něco úplně jiného.
2: Jo, já taky vám chci říct něco jiného.
1: Co?
2: Minister zdravotnictví Fischer, jak je křestním jménem?
1: Bohumil.
2: Bohumil Fischer. Vymyslel nová úsporná opatření v nemocnicích.
1: Fakt? Můžete být konkrétní?
2: Můžu, tady to mám napsaný. No. Náročné operace se budou provádět výhradně v noci, až pacienti tvrdě usnou, aby se ušetřilo za narkózu. A taky pan ministr Fischer, jak je křesní?
1: Bohumil
2: přišel na to, jak dosáhnou úspory za vytápění nemocně. Pacienti s vysokou horečkou budou rozmístěni do pokojů jako takzvané živé radiátory. Jak řekl ministr zdravotnictví Bohumil. Jak je příjmením?
1: Fischer.
2: Bohumil Fischer. Aby se nám v některých pokojích vyhřívací tělesa nekumulovala. Když to bude fungovat, ušetříme i za Dinsbíra, teda za topiče.
1: Tak necháte už mi konečně říct tu mou novinu?
2: Nenechám, buďte trpělivá. Taky jsem se doslechl, že doktor Macek, též povedený politik, je nespokojen s tím, že je stále na posledním místě v žebříčku popularity mezi politiky. Řekl, že je to tím, že se o něm vytvořil obrázek, že více než politik je hřebec a že z toho obvinuje média.
1: No, ale to je smutné teda.
2: No, fakt. Je to smutný, že lidi považují za hřebce pana doktora Macka, ale zase na tom není nejhorší je pro politika, když ho lidi považují za vola.
1: No, tak už jste skončil konečně s těma novinkama.
2: Ne, buďte trpělivá, nebo budete ještě starší. Ještě jsem slyšel, že podle agentury pro výzkum veřejného mínění Špehírka SRO, vztah občanů k podzimu je různý. Jestli pak víte, jaká skupina obyvatel nenávidí přímo podzim? To je zajímavé.
1: Já nevím.
2: Politici.
1: Politici, proč?
2: Mají strach.
1: Z čeho?
2: Na podzim se vykupují prázdné makovice.
1: No. Teď se zeptám něco já vás. No. Víte, co mají společného muži po 60 a politici? No, co
2: nic.
1: Mají společného? Nic? Hodně. Muži po 60 i politici po nás soustavně vyžadují trpělivost.
2: No, tak si to pamatujte, abyste věděli, jak se ke mně máte chovat.
1: Ne. Já to už nebudu potřebovat a to je ta má novina, já s vámi končím.
2: Co? Vy nechcete už se mnou spolupracovat? Ne. Beru vás za svědky, památný den, dáte mi to písemně.
1: Ano.
2: Konečně budu mít pokoj, budu
1: já
2: zase jezdit do Neratova.
1: Já začínám podnikat.
2: Vy?
1: Já začínám podnikat.
2: V jakém oboru?
1: Otevřu si školicí středisko a budu školit všechny ty, kteří chtějí vyhrát v soutěži, chcete se stát milionářem.
2: Vy chcete někoho vyučovat?
1: No a proč ne? Jsem vzdělaná a milá.
2: Vy jste milá.
1: Ano, jsem milá, no a
2: to
1: co?
2: Spíš věřím, že jste vzdělaná.
1: Ale jsem vás. Prostě závidíte, že jste tenhle skvělý podnikatelský záměr nevymyslel vy?
2: No,
1: já jsem se rozhodla. Budu školit budoucí milionáře.
2: No jo, chudáci. A kolik myslíte, jak vyděláte?
1: No, budou mi platit desetinu z každé výhry.
2: No, to si moc nenahrabete. Tam každý končí v té soutěži. Já to viděl. To dá skoro každý na 10 000 na té základní sumě. No, tuhle tam byl jeden. Tomu dali otázku. Proč má pes ocas? On se dlouze zamyslel. Pak zavolal příteli po telefonu. To byl náhodou Antoušek, tak tu odpověď dali teda dohromady. A suverénně pojďa. Pes má ocas proto, aby se nepřevrátil, když vyplázne jazyk. To možná.
1: Ty vás nepodceňujte inteligenci a úroveň inteligenční účastníků soutěže. Náhodou tato soutěž už ve světě má prestiž. No. Představte si, že ve Finsku už soutěžil jeden ministr.
2: Ano.
1: A dostal se hodně vysoko.
2: Jo, podívejte se na Finy, jak jsou chytrý.
0: Člověk by řekl, na severu jsou podchlazený. A jak jim to myslí? To bych taky byl pro, aby u nás v té soutěži soutěžili politici. To by se aspoň tam napakovali a nekradli by jinde. Jinde u nás do vědomostní soutěže politiky nedostane.
1: Proč?
0: Se bojí, že by se na to přišlo, že někteří jsou chytrý, jako ta blondýna, který i na plovárně řekli, že je studená voda a ona si vzala dvoje plavky.
1: Se vás to neplatí o všech politicích.
0: No, no, to ne, někteří jsou chytrý, to hlavně no, pro sebe. A někteří jsou opravdu vzdělaný, ale zase mají jiný mouchy. Teď si představte, a to bych vám docela přál, kdyby do vašeho školícího střediska přišel třeba profesor Václav Klaus.
1: No a co? Proč ne? Já zvládnu každého.
0: Jo, no tak dobře, tak na to jsem zvědavý. Tak helejte se, otevřete vaše školící středisko, no, nazveme ho třeba Bubu Trichtýř. Nějak se to nazvat musí. No a já budu hrát profesora Václava Klause, a konec jsem taky pedagog bývalý, a hraju tenis. No tak co?
1: No, ano. Je, dobrý den, pane profesore,
0: dobrý den,
1: posaďte se, dobrý den.
0: Ano.
1: No teda vás bych tady ale nečekala, vám
0: řeknu. Já jsem taky nevěděl, že jste tady. Kdybych to byl věděl, tak jsem sem nešel.
1: No, tak pane předsedo, začneme se školením, ano?
0: Ano, dobře, začneme se školením. Tak co byste potřebovala vědět?
1: No ne, počkejte, vy jste se přišel školit sem, ne?
0: Ano, ano, dnes, no. Já jsem zvyklý, víte, všude přednášet, promiňte, teď jsem právě byl v Davosu, jsem tam přijel a vrátil jsem se. Tam pozvali nejlepší ekonomy z celého světa a mě.
1: No. A měl jste úspěch?
0: Veliký úspěch, ano, ano. Tam jsme říkali své nejlepší myšlenky a já byl první. No, hotov.
1: Aha, no, takže, pane předsedo, vy jste se přišel školit, ano?
0: Ano.
1: No.
0: Já jsem se přišel školit, a ještě než začne, můžu se vás zeptat, budete volit ODS?
1: No já vás asi zklamu, já nebudu volit
0: ODS. Já jsem si od začátku říkal, že nevypadáte moc chytrá. A ne, koho ale budete volit?
1: No já budu volit velice podobnou skupinu hlásek.
0: Jakou?
1: SOS.
0: SOS, té strana, to neznám. To zase se někdo trhnul, ne? To založili, když jsem byl v Davosu. To vypadá na vodičku. Ten je chytrý jak lodní šroub, akorát, že se točí v obráceně.
1: Ne, to byl žert, pane
0: to byl žert. No, paní redaktorko, já nechápu tohle, nechápu, jak někdo může žertovat o politice. Tule mi jeden občan na ulici povídá, pane předsedovi, politici můžete jít hovězí bez soba. Já jsem se díval na to vaše zasedání v parlamentu, jak jste jednali ohledně televize. A řeknu vám, vy tam snad tu masokostní moučku žerete přímo. Tohle může. Já nevím.
1: No tak, pane profesore, začneme s tou přípravou na soutěž, chcete se stát milionářem. Ano. Nejdůležitější je nenechat se zaskočit otázkou.
0: No to já se nenechám. Minule mi doktor při prohlídce povídá, pane profesore, potřebuji si vás poslechnout. Já pan doktore, přijďte na meeting. A on povídá, ne, prsa potřebuji vyluxovat. Dokážete zatajit dech, pane profesore, a pan doktore, te maličko, víte, co já všechno dokázal zatajit?
1: No, tak pane profesore, začneme si zkoušet situace, které by v soutěži mohly nastat.
0: Prosím.
1: Ano? Tak jste připraven, ano? Já tak
0: vždycky.
1: Například otázka. Který z politiků rozhodl o dostavbě Temelínu? Za A. Pithart, za B. Klaus, za C. Dlouhý, za D. Zeman.
0: Tuto otázku odmítám. Tu mi nedávejte, nebo odejdu. To je pořád Temelín, a už z toho mám hlavu a chladicí věž. Tuhle mi jeden signatář výzvy, děkujeme, odejděte, povídá. Pane předsedo, vy byste si z Temelínu měl vzít příklad, protože ten se taky odstavil sám. Já nechci uslyšet o Temelínu.
1: No tak dobře, pane profesore, tak tahle otázka vám nevyhovuje. Tak doufejme, že teda v soutěži nebude, tak pojďme na jinou otázku. Kolik u nás od roku 90 zkrachovalo bank a kampeliček? Za A 22, za B 26, za C 28, za D 32.
0: Ne, ne, já nemohu souhlasit ani s touto otázkou.
1: No počkejte.
0: Prosím vás, co to je za otázku?
1: Počkejte, počkejte, pane profesore, jestli nevíte, ano, tak můžete požádat publikum o pomoc, anebo zavolat příteli na telefonu. Zavolejte třeba pana Salcmana.
0: Prosím vás, tady nejde o to, že bych nevěděl, já vím všechno, ale to je špatně formulovaná otázka. Vy se ptáte, kolik zkrachovalo banka Kampeliček. Proč se nezeptáte, kolik neskrachovalo bank a Kampeliček?
1: No, protože se ptám, kolik jich zkrachovalo.
0: No právě to jsou pořád ty negativní otázky. Já jsem z toho otřesen, mně se z toho skutečně postavil Tomáš. Teda Ježek. Ježek se mi postavil.
1: No ne, pane profesore, tohle tak to nejde. Vy jste nesoustředěný, vy diskutujete o obsahu otázek. Já vás musím požádat, abyste přišel za týden.
0: Za týden?
1: Můžete v tuto dobu.
0: Za týden v tuto dobu nemohu, to máme na grémiu akci Daruj krev.
1: Daruj krev?
0: Daruj krev.
1: Co to je za akce?
0: Budeme se píchat do prstu a slibovat si věrnost, víte? Já budu Old Shatterhand a Langer Winnetou.
1: Aha.
0: Píchneme se a budeme se mísit. Protože mě pořád někdo opouští a ke všemu minulý týden na tenisovém kurtu mi opustil backhand. Úplně mě odešel. Já se hraju hůř než Agassi.
1: No, tak pane profesore, já se s vámi teď rozloučím a pošlete prosím vás z čekárny dalšího, ano?
0: Ano, ano. Kdybych nemohl, zavolám.
1: Ano.
0: A nebo pošlu Langera.
1: Ano, tak nashledanou. Ano, nashledanou.
0: Miloši, máš tam jít. A varuju tě, ta je nepříjemná jak kýnl s rumlem dohromady. Dej si pozor, pa.
1: Je, dobrý den. Dobrý den, pane premiére.
2: Dobrý večer.
1: Posaďte se, teda to jsou k nám hosté.
2: Paní redaktorko, než začneme se školením, rád bych se vás zeptal, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi televizní moderátorkou a kamny?
1: To teda nevím.
2: Nevíte, tak já vám to řeknu. Téměř žádný. Musí se obom dávat všechno po lopatě. A teď, když jsem vám jaksi příslovečně srazil hřebínek, můžete začít kvokat.
1: No, dobře, pane premiére. Takže nejprve vstupní otázka do soutěže, ano? Seřaďte podle velikosti tyto politické strany. ČSSD, Lidová strana, Unie svobody, Občanská demokratická aliance.
2: Prosím vás, co v té otázce dělá Óda? Co to je za stranu? Ty by mohli schůzovat ve výtahu. A kdyby se Kroupa zakutálela a Žantovský spadl cestou náhra do Jeleního příkopu, tak je po Ódě.
1: Tak dobře, pane premiére, já vím, že vy jste mistr slova a bonmotu. Budeme probírat nepolitické otázky, ano?
2: Ano.
1: Tak mi řekněte, kde leží Zanzibar? Za A v Evropě, za B v Ázii, za C v Africe, za D za polárním kruhem.
2: Zanzibar, Zanzibar, kuriňa. Paní redaktorko, mně je známo, že mám vřelý vztah k alkoholu, protože protivníky kosí a mě posiluje. Ale přeci nemohu znát hospody na celé země kouli.
1: Prosím vás, pane premiére, Zanzibar je souostroví v Indickém oceánu, které patří Tanzánii.
2: Vida, tam jsem ještě nepil.
1: Tak, ještě jednou. Kolik pádů má český jazyk? Za A 6, za B 4, za C 7, za D 2.
2: Čeština má 7 pádů,
1: správně,
2: paní redaktorko, správně. To jsme se učili ve škole. Ale mohu vás v předstihu upozornit, že s Václavem Klausem v rámci opoziční smlouvy připravujeme pád 8. Kudy kam?
1: Já vám děkuji za informace, ale chtěla bych vás upozornit.
2: Rádo se stalo.
1: Já bych vás chtěla upozornit, že v soutěži Chcete se stát milionářem není čas na polemiku. Tam musíte odpovídat prostě jednoznačně. Ano, tak znovu. Jakou funkci ve společnosti mají novináři? Za A jsou hlídacím psem demokracie, za B neštěstím demokracie, za C postrachem politiků, za D žumpou a povlem.
2: Paní redaktorko, novináři jsou teď pro mě něco jako tchyně. Víte, jak se tchyním říká v Polsku?
1: Ne, netuším jak.
2: Baby přebytečné.
1: A ne, pane premiére, to je to stejné jak u pana Klause. Vy diskutujete o obsahu otázek, vy neodpovídáte jednoznačně, vy děláte samé bonmoty, tak prostě nemůžete uspět v téhle soutěži. Já vás musím požádat také, abyste přišel za týden.
2: Paní redaktorko, nepřijdu. A nečekejte ani Václava Klause, protože mu chci navrhnout, abychom v rámci opoziční smlouvy v soutěži Chcete se stát milionářem soutěžili oba dva na jednou. A to by v tom byl kýnl, tedy čert, abychom společně všechny otázky nevyřešili.
1: Tak já vás asi zklamu. Pane premiére, to prostě nejde, to podmínky soutěže neumožňují. V soutěži Chcete se stát milionářem, musí soutěžit každý sám za sebe.
2: To nejde?
1: To nejde.
2: V tom případě mi prosím vás ještě dejte jednu cvičnou otázku a já se pokusím soustředit.
1: No výborně, tak doplňte co nejrychleji. Centilitr, decilitr, litr. Co následuje pak?
2: To je lehké. Špunt od lahve.

už to rozděl a na řece je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, šupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele. Pomalu klesopluje, dneska se nesopluje, dneska

Já vyzkoušíme třetíce, karasy a platice, a pak se vrhnem na sekavce. Že nejsem ho stejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vidra nebo štika udělá z ryby nebo štíka. Být kapr, to je věda, kdo si teď bacha nedá.

Tahle škola ve vodě zdá se být i v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jenom mělci jeseni vzdělání si necení, o co se mlýny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady.

Ještě pár zatáček a tam už sedí Dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až bude zpátky na chatu, dáme si hrachu beze strachu. A kde má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

z vás mi nevěří, ať posadí se pod keři, rozhodí chleba po hladině. V létě či na jaře ryby hledají rybáře a dělají to kvůli psině, že ryba nemá je a plachá. Kdo tohle tvrdí, pustě tlachá. Až jednu chytíte, zeptejte se, zjistíte, že ve škole nedávala pacha, že prostě ve škole nedávala.

0: nejteplejší léto od začátku měření. Klimatolog Radim Tola z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňuje, že podobné extrémy se dřív opakovaly jednou za 20 až 30 let, teď je máme čekat mnohem častěji, zhruba jednou za 2 až 3 roky. Čeští rektoři varují, že plánovaný rozpočet veřejných vysokých škol na příští rok nestačí pokrýt jejich potřeby. Školy by měly hospodařit s necelými 36 miliardami korun, což podle vedení univerzit může vést k omezení počtu přijímaných studentů. Rektoři proto vyzvali vládu, aby financování navýšila. Ruský prezident na moskevském Valdajském fóru prohlásil, že Rusko je připraveno jednat o míru na Ukrajině, ovšem jen za podmínek výhodných pro Moskvu. Bezpečnostní expert Vlastislav Bříza upozorňuje, že Putinovy narážky na jaderné zbraně se objevují vždy ve chvíli, kdy se Rusku na bojišti nedaří. Francii nadále sužují násilné studentské protesty, které poukazují na sociální nespravedlnost ve školství. Jen za pátek policie zadržela 600 lidí a zaznamenala i útoky na učitele, včetně polévání benzinem. Podle Češky žijící v Paříži Pavlíny Koupské se k původně pokojným demonstracím přidávají i radikálnější živly. U hranic na Přerovsku se vážně zranil řidič kamionu, který převážel dřevo. Při snaze vyhnout se jinému vozidlu sjel mimo silnici a narazil do strmého svahu. Na místo musel přiletět vrtulník letecké záchranné služby, který zraněného muže převezl do nemocnice. A teď sport. Fotbalisté Jablonce postoupili do osmifinále domácího poháru, na hřišti druholigové Dukly Praha vyhráli 1-0, o jediném gólu rozhodl z penalty gambijský útočník Lamine Yavo. Českou reprezentaci dnes čeká těžký soupeř v Lize národů, v Oviedu nastoupí proti mistrům světa ze Španělska. Na lavičce národního týmu přitom sedí rodák ze Španělska Santi Denia, který věří, že jeho svěřenci dokážou favorita překvapit. Na závěr dobrá zpráva z Lomnice nad Popelkou, kde dokončili revitalizaci rybníka Matouš za 50 milionů korun. Rybník zatím čeká na napuštění, do budoucna ale poslouží k rekreaci místních obyvatel.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme mlhavo a 12 stupňů. Do rána bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v sobotu pak bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Ahoj, táto.
2: No, nazdar. Ahoj. Pořád je to stejný. A tady na té čekám, jak to je máma na 156. díl telenovely.
1: Táto, to budeš koukat, byla jsem u astrologa.
2: Cože?
1: No, u astrologa jsem byla, no.
2: No, zase jsi si přidala nějakou aktivitu.
1: No,
2: minulý týden si byla u psychoanalytika, teď je to astrolog. Každý den posilovna, dvakrát týdně squash.
1: No, protože potřebuji zpevnit postavu, víš?
2: Ty nepotřebuješ pevnit postavu, ty potřebuješ podepřít rozum mámovi. Podá děláš hop, hop, hop někde ve Ficentru, až ti z toho přeskočilo. Můžeš mi říct, proč jsi si přibrala ještě astrologa?
1: No, abych věděla, kdy mám svoje šťastné dny, abych mohla začít.
2: S kým chceš začít, nebo s čím?
1: No, chci napsat román, táto.
2: Cože?
1: Chci napsat román.
2: Ty román, teď jsi nedala dohromady nikdy ani kloudnej dopis. Teď mi tady necháváš na stole vždycky nějaký vzkazy jenom. Tady jsem u Anči na meditaci s léčitelem. Vem si z lednice salám, dej psovi granule, vyměň kočce piliny.
1: A nepopleť to.
2: Ano, a nepopleť to, ne, já budu jíst piliny, to víš, že jo. Tak daleko ještě nejsme snad, ne?
1: No, no, no, tak teď chci napsat román.
2: No, dobrý, no.
1: No.
2: A jak se to bude jmenovat?
1: Prohlédnutí aneb život s mamlasem.
2: Kdy jsi s ním žila, prosím tě?
1: No hádej, můžeš třikrát.
2: Když žiješ 30 let už se mnou.
1: No, 30 let, to je materiálu, co táto? To by hodilo i na dva díly.
2: Hele, tak dělej si, co chceš, jenom mi řekni, proč to budeš psát?
1: No,
2: co
1: proč?
2: Tím chceš docílit?
1: Protože chci vstoupit do Evropské unie na úrovni. Ne jak ty, neandrtálec z východu, který místo aktuálního stavu kurzu koruny sleduje aktuální stav zásob naší lednici.
2: No. Že to nemám co sledovat. Zásoby piva v naší domácnosti jsou na tom, jak náš rozpočet. Trvale deficitní. Jo, víš, že teďka vyrábějí prej nový pivo?
1: Jak?
2: Pro senátory a pro poslance. Tomiku.
1: Jak se jmenuje?
2: Parlamentní ležák.
1: Prosím, to je opravdu, ale primitivní forta to.
2: No, já jsem zapomněl, že už máš ouška člověka, který chce vstoupit do Evropské unie na úrovni. Tak já ti něco povím, evropská mámo. Unii je to jedno. Ta se na nás stejně těší, jak šílená kráva na testy.
1: Prosím, tě. A víš... A víš, že se té Evropě vůbec nedivím. Ty můžeš přispět k rozvoji Evropské unie akurát rozšířením zásoby urážek na mou adresu, víš?
2: Myslím tě, mámo, no. Takhle to nebyl. Já tě neurážím.
1: Ne.
2: Já tě cvičím, aby si byla odolná, protože ty žiješ s dobrákem, ty jsi se uměla přitočit.
1: Jo.
2: Ale představ si, že by si potkala v životě nějakou nedobrou povahu, teď by si nevěděla rady.
1: Prosím tě, nemel nesmysly, stačí nahlédnout do mých poznámek pro můj román, no, například tady letos odovolené v Orlických horách, když jsem si zapomněla občanku a
2: recepci. No, to jsme nemuseli do hor, ty zapomeneš občanku i v Nížině.
1: No, a recepční v hotelu ti řekl, pane, jestli nedokážete, že je to vaše manželka, tak vás nemohou ubytovat společně. No, a tady je tvoje odpověď. Věď, pane recepční, já vám nejen nemohu dokázat, že to je moje manželka, ale já se o to ani nebudu snažit. No. A ještě si dodal, protože konečně vidím šanci prožít dovolenou v klidu aspoň v noci.
2: No. A stejně klid nebyl, kde jsi celý noce ťukala na zeď, jak datel, který hledá práci.
1: No, protože jsi chrápal i přes zeď a já jsem tě ani nemohla polejt, protože to jedině na tebe platí, když spuštíš ten svůj koncert.
2: Za to ty spíš tiše jako myška, ty skřípeš zubama jak ještěr z Jurského parku. Mě to děsí, já z toho mám sny, tuhle se mi zdálo, že jsem si přiskříp do zipu kůžičku, prosím tě. Hele, mámo, já se s tebou nechci hádat. Víš, že jsi moje bohužel všechno, vždyť jsi můj poklad, který bohužel nejde uložit do kampeličky. To by byl elegantní způsob, jak o tebe přijít, viď? Hele, mámo, co to čichám? Co to čichám? Ty jsi si koupila nějaký novej parfém.
1: No konečně, že ti to došlo. Koupila jsem si, to je pravý francouzský, jsem ho koupila na trhu ve slevách, víš?
2: No a můžu se taky postříkat?
1: No můžeš, voní to příjemně, že? Ne,
2: to jsem neřekl, ale určitě by to zabralo na klíšťata, víš?
1: Říkám, že to je pravý francouzský značkový parfém.
2: No určitě. Na trhu budou prodávat pravý značkový parfém. Nějaký Rus vzal doma do kufru moskovské duchy, přijel s tím k nám, tady na to nalepil Eiffelovku a český slepice se na to chytli.
1: Vadí i můj parfém.
2: Ne, mě nevadí, no. Já jsem rád, že ho máme vemo sebou na dovolenou. Až pojedeme vlakem, tak celý kupé budeme mít pro sebe. No. A když postříkáš dveře, tak nám nepřijde ani průvočí, mámo. No, tak to je parfém. Jestli tímhle parfém, mámo, se připravuješ na Evropskou unii, tak je mi jasné, proč tam po vstupu 7 let nesmíme pracovat. No, musíme vyčichnout, mámo. No a pak už nás Evropská unie nebude zajímat, protože to budeme oba v důchodu.
1: No, ano, tak teď si kápl božskou, tak tobě vadí, že jsem stará.
2: Ne, že? Mě nevadí, no. Že jsi stará. Mě vadí, že jsi moje stará, víš?
1: Prosťáku, takovou ženu, jak jsem já, si nezasloužíš.
2: Gratuluju, konečně ti to došlo. Nezasloužím, já nevím, za co mě nebesa trestají.
1: Víš, co mi řekl astrolog?
2: No jestli je to chytrý astrolog. Tak ti mámo řek, aby si umyla doma okna, protože jestli je neumíš, tak já musím na okna namontovat stěrač, aby jsme rozeznali aspoň, kdy je den a kdy je noc.
1: Víš co, tatínku, když přes okna nevidíš, tak si je otevři, protože já za to nemůžu, že v Praze je zvýšená prašnost. Mě prostě nějaký blbý okna nezajímají. V Evropské unii si na takovéto podřadné práce berou ženy uklízecí čety.
2: Hele, mámo, prosím tě, nezačínej zase s úklidovou četou. To už tady bylo, tuhle blbost jsme už jednou zkusili. Měli přijít v pondělí, úterý nic, ve středu nic, ve čtvrtek nic, v pátek se přihrnuli a za vyčištění jednoho koberce vzali tolik, že jsme mohli mít novej peršan i se šejkem. Já nevím, proč ty nemůžeš aspoň jednou měsíčně místo posilovny vzít kýbl a hadra uklízet sama. Stejně ti to nejvíc sluší, když máš šátek, tepláky a kýbl v ruce. Mámo, to omládneš. To vypadáš jak dorostenka.
1: Jsem tě nechci, ty keci, na to ti nenaletím. Prostě zvykni si na to, že já nejsem nějaká uklizečka, já jsem o něco víc.
2: Jo?
1: Ano, a dneska mi to potvrdil astrolog. Víš, co mi řekl?
2: Ne.
1: No, že jsem v minulém životě byla dcerou faraona v Egyptě.
2: Co?
1: Byla jsem dcerou faraona v Egyptě v minulém životě.
2: Nekecej. Můžu vedle tebe zůstat sedět? Tak matko, ty jsi byla dcerou.
1: Matko.
2: Ty jsi byla dcerou faraona? Hele, nemohl by mě ten tvůj astrolog sehnat nějakou ženskou, která byla v minulém životě kuchařkou v Čechách? Tu bych fakt potřeboval víc momentálně než dceru faraona. Mámo, já mám takový hlad, že si někdy pouštím televizi, abych zálít reklamu na jogurt.
1: Jo, a taky v prosinci objevím svou největší životní lásku.
2: Kde, prosím tě?
1: V Itálii na pláži.
2: Tam jí máš potkat,
1: ne? Ano.
2: V prosinci?
1: V prosinci.
2: Na pláži?
1: Na pláži, v Itálii.
2: To bude nějaký pingvin asi. No.
1: Aby ses nedivil, víš, protože... Jo, a taky bych si měla zajít do nějakého kosmetického salonu a změnit image, mi řekl.
2: To je pravda, hrůza se má střídat, ale není to zbytečný takhle vyhazovat prachy. Skoč sousedovi, on nám půjčí včelařskou kuklu madlo a máš to.
1: No, no, prosím tě. To bylo vtipné, tatínko, opravdu. Se ti povedlo, skutečně. No. Hele, podívej, tady jsem si koupila katalog nejmodnějších účesů. Co říkáš na tenhle?
2: Co pak ten účes a ty hlavy, že se tomu propůjčili? To teprve začínají, ne?
1: Ne, to se teďka tak nosí.
2: To je hotový účet.
1: To je hotový účet.
2: Hele, to nemusíš tak ke kadeřníkovi. Prosím tě, to se rozběhni, zavři oči, vlítni do živýho plotu, já tě pak vytáhnu za nohy a seš učesaná, můžem na ples.
1: No, prosím tě, že já se s tebou radím, všechno schazuješ, prosím tě. To by normálně ani nevadilo, kdybych ti utekla s nějakým jiným chlapem, že?
2: Nevadilo, a nevím, proč bych litoval cizího chlapa.
1: Hej, táto, neštví mě. Dokáže tě ještě vůbec něco vzrušit?
0: Jo, dokáže. Jídlo.
2: Ano, to přiznávám. Te tebe vidím každý den. Jídlo málo kdy, mámo.
1: No, ne, moderní je nejíst. Co? Co se tak na mě díváš?
2: Co
1: no,
2: moderní?
1: Jsme třetí nejotylejší národ na světě.
2: No, no, tak k tomu já jsem nepřispěl. No. To nikdo mě nemůže podezřívat. Já mám opačný problém. Já když cházím k nám do úřadu, my tam máme dveře na fotobuňku, tak musím na rohožce zadupat, aby si mě vůbec technika všimla a pustila mě dovnitř.
1: Prosím tě, já nevím, proč by zrovna tobě já měla podstrojovat, kdy jsi ty udělal něco pro mě.
2: Prosím tě, každý den.
1: Nesplnil jsi mi nic.
2: Co jsem ti nesplnil?
1: No, jenom si vzpomeň, minulý týden, no, jak jsem ti říkala, že bych potřebovala, abys mi koupil horské kolo, protože bych si chtěla zašlapat na čerstvém vzduchu.
2: No, když jsem to zařídil.
1: Řekl, no, co jsi řekl, jo, maminko, ty si chceš zašlapat na čerstvém vzduchu, no, tak to ti schvaluji. No, a vynesl jsi mi na balkon šicí stroj. To je horské kolo máš,
2: no, samozřejmě, no, že ho mám. Já ho potřebuju. Teď, když není co k jídlu, tak na něj sednu a jedu do hor na lišejník.
1: No, no vidíš, a já jsem chtěla, abychom si dělali rodinné výlety na horském kole všichni.
2: S kým?
1: I ještě maminka.
2: Jaká tvoje matka?
1: Moje matka.
2: Prosím tě, na horský kolo neblázni, teď ho ani nemá.
1: No, tak by si vzal na rám.
2: Na rám, ona mi ho se sedne a budu mít horskou koloběžku. Prosím tě, měj soucit s kolem. Víš, co napsal básník Jiří Walker?
1: Ne,
2: miluji věci, mlčenlivé soudruhy. Protože lidé nakládají s nimi, jako by nežili. A oni zatím žijí a dívají se na nás. Jak by se na mě dívalo moje horský kolo, kdyby si sedla na něj tvoje matka? Teď to by byla poprava bicyklu.
1: Prosím tě, si uvědom, že moje maminka má normální plnoštílou postavu.
2: Ty jsi
1: zbla. Je to umělkyně, víš?
2: Tvoje matka je umělkyně, ano. Prosím tě, od kdy?
1: Od příštího týdne má vystupovat se skupinou Maxim Turbulence.
2: Co to je za skupinu?
1: No to je ta, jak zpívají. Jede, jede mašinka, kouří
2: jo, já
1: se
2: vím, já vím, já vím. Tak no, to jí matka, jestli vemu na jeviště, přisedne mašinku ke kolejím. To bude první širokouhlý koncert na světě. Je tvoje matka umělkyně, teď horský kolo, na to se nesmí ani podívat.
1: Mm. Já nevím, co ty pořád máš proti postavě mé maminky, opravdu
2: nic,
1: nevím.
2: Nic, ta štihloučka, no, tvoje maminka jak váška, teď si vzpomeň, co nám řekl taxikář. Když se u nás to je maminka upravila jemným likérem, že nemohla na nohy. Pane, to je finta, vy jste říkal, že mám odvést tchyni a tady na mě čeká nějaká stará zmalovaná almara. Prásknul dveřma. A já musel objednávat traktor, vy?
1: Prosím tě, jsi to celé vymyslel.
2: No, určitě.
1: A pamatuj si jednou provždy, moje maminka je dáma. Hmm. To je moderní evropský typ. Po ní Unie sahne všemi deseti.
2: No jistě, dvěma by ji neutáhla. No, no.
1: Že ta je tak elegantní, že ani nepotřebuje taxík, to stačí, když mávne a každý řidič zastaví.
2: To věřím, nejen zastaví, vystoupí z vozu a dá ruce vzhůru.
1: Sem tě nepláci, Evropa se otvírá, ty jsi čím dál víc zabedněnej. A teda nevím, co si s tebou ta Evropa zrovna počne, ty jsi takový český beran, víš? Hmm. Ale já tě do té Unie dokopuji,
2: to
1: kdyby
2: věřím,
1: tě to mělo stát život.
2: Ano, jako berana hladovýho mě tam dokopy. Bé! Podej mi slánku.
1: No a co?
2: Ti už tam půjdu jako beran, já si líznu aspoň, abych měl dostatek jodu.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební.

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísi. Letíme nad zemí, dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

Stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát.

0: je 5 hodin.
1: Krásné ráno. Tady Vlasta, kafe mám v ruce a zprávy Čet rádia na stole, jdeme na to. Pojďme na to nejdůležitější. Evropu podle klimatologů čekají čím dál častější extrémní vedra. Francii zmítají násilné studentské protesty kvůli sociální nespravedlnosti. Ruský prezident znovu naznačuje jadernou hrozbu právě ve chvíli, kdy se Rusku na Ukrajině nedaří. Ruský prezident na moskevském Valdajském fóru prohlásil, že Rusko je připraveno jednat o míru na Ukrajině, ovšem jen za podmínek výhodných pro Moskvu.

0: podle vedení univerzit může vést k omezení počtu přijímaných studentů. Rektoři proto vyzvali vládu, aby financování navýšila. U hranic na Přerovsku se vážně zranil řidič kamionu, který převážel dřevo. Při snaze vyhnout se jinému vozidlu sjel mimo silnici a narazil do strmého svahu. Na místo musel přiletět vrtulník letecké záchranné služby, který zraněného muže převezl do nemocnice. Letošní léto bylo v Evropě mimořádně žhavé a suché, velmi silná tepelná zátěž zasáhla přes polovinu kontinentu. V západní Evropě šlo dokonce o nejteplejší léto od začátku měření. Klimatolog Radim Tolas z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňuje, že podobné extrémy se dřív opakovaly jednou za 20 až 30 let, teď je máme čekat mnohem častěji, zhruba jednou za 2 až 3 roky. A teď sport. Fotbalisté Jablonce postoupili do osmifinále domácího poháru, na hřišti druholigové Dukly Praha vyhráli 1-0, o jediném gólu rozhodl z penalty gambijský útočník Lamine Yavo. Českou reprezentaci dnes čeká těžký soupeř v Lize národů, v Oviedu nastoupí proti mistrům světa ze Španělska. Na lavičce národního týmu přitom sedí rodák ze Španělska Santi Denia, který věří, že jeho svěřenci dokážou favorita překvapit. Na závěr dobrá zpráva z Lomnice nad Popelkou, kde dokončili revitalizaci rybníka Matouš za 50 milionů korun. Rybník zatím čeká na napuštění, do budoucna ale poslouží k rekreaci místních obyvatel.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze mlhavo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik ranní počasí. Ať máte den podle svých představ, zdraví Vlasta z Čet Rádia.

0: Divadlo Noc.
1: To je náhoda.
2: Pane, jak bylo vaše jméno? Já jsem zapomněl.
3: No, Vrána přece.
2: Vrána, pravda, Vrána. No víte, já už málem zapomněl, jak se jmenujete.
3: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
2: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
3: No jo, právě. Teď už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
2: No,
3: ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
2: No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane Brabec?
3: Vrána.
2: Vlastně Vrána. To byste nevěřil? No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
3: No to nic, no, to víte, stárneme všichni, já taky.
2: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší, víte. Já jsem vám byl včera u doktora a on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
3: No to je horší.
2: Něco jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla.
3: Ze skla?
2: No. Nějak jako sklo. Sklo.
3: Jo, tak a sklerózu.
2: Jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Jo. Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
3: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hokra.
2: No jo. A to bývají v hlavě, jo?
3: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
2: No jo, tak to bude ono tohle, no. No. A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla. Čísla teda. No a to třetí už jsem zapomněl, to nevím. No. To byste nevěřil, pane Slavík.
3: Vrána.
2: To byste ne... Co?
3: Vrána.
2: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
3: Ne, já se jmenuju Vrána.
2: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno, máte.
3: No, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
2: Jo, mu to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, co jsem to říkal, nevíte?
3: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
2: Na hlavu, že jo? No jo. A víte, už mě šediví, no jo.
3: No taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
2: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
3: Cože?
2: A 10 deka, no víte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
3: No tam... ta,
2: jak se to jmenuje, co mám?
3: Skleróza.
2: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
3: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
2: Jo, u řezníka jsem byl, víte.
3: Jo. No.
2: No a... U jakého řezníka jsem neřekl?
3: No, to jste neřekl ještě.
2: Já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
3: A no tak... dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
3: Jo.
2: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevíte?
3: No tak asi k jídlu, ne?
2: K jídlu? No jo, k jídlu, ano, k jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
3: Jak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu.
2: No tlačenka je k jídlu,
3: jídlu je.
2: To se jí normálně takhle jako třeba salám nebo
3: no,
2: tak
3: ano,
2: se
3: ano, správně.
2: To vy nevíte tohle?
3: Všem, že to vím.
2: No bylo, to bych se divil.
3: Já vím.
2: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře, zkrátka, kde jsem to přestal, co jsem říkal?
3: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
3: Svíčkovou z tlačenky?
2: Co?
3: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
2: Z tlačenky?
3: No.
2: To já nevím, co to chtěla dělat, to víte, asi... Do vaření nepletu, no.
3: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak no, a kam pak vy?
2: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. No. Tady vedle toho, vedle... To nijak je to... Kousek tady. No. Je, vlastně tam jsem byl včera, já jdu do těla, dneska jsem byl tady. Do toho jdu tamhle, do té...
3: Do samoobsluhy?
2: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
3: Jo,
2: ne, tam, ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
3: Já nevím.
2: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
3: Tadyhle máte nějaký lístek.
2: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady? Já jsem to mám trošku špatně.
3: Lístek v pravé kapse saka.
2: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. A taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strejček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal? Já to měl na takovým jemným papíře. Mě už vím, tak to už nemám. Po mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
3: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
2: Na tom telegramu, ano,
3: počkejte. Že tam máte něco rukou, tak...
2: No jo, tady to je, hejte, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Počkejte. Zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
3: Naschledanou.
2: No, jak bylo vaše jméno, pane?
3: Stehlík.
2: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
3: Stehlík.

0: Dýmka, šabláči, koukatka, to je... Točka.
1: Ticho.

0: je 6 hodin.
1: Krásné ráno, Čet Rádio se hlásí se zprávami. U mikrofonu váš Honza. O čem se dnes mluví? České přehrady odhavují svá dna kvůli suchu, pražská radnice řeší osud developerské firmy a Francii otřásají násilné studentské protesty. Britská policie obvinila muže podezřelého z červencové vraždy bývalé politička Envy Dekombeové také z přípravy teroristického útoku. Útok měl podle vyšetřovatelů mířit mimo jiné na předsedu strany Reform UK Nigela Farage. 28-letý obviněný se má k soudu dostavit příští středu 7. října. Francii nadále zmítají násilné studentské protesty proti sociální nespravedlnosti, do kterých se zapojují stovky škol po celé zemi. Jen za pátek policie zadržela 600 lidí, objevily se i útoky na učitele a vyhrožování policistům. Podle Češky žijící v Paříži se k původně pokojným protestům přidávají i radikálnější živly. České přehrady dál ztrácejí vodu a odhalují svá dna. Na Karlovarsku klesla vodní nádrž Březová na historické minimum, podobně dopadla i Husinecká přehrada na Prachaticku, kde zbývá necelých 8% zásobního prostoru. Odborníci varují, že letošní sucho zasáhlo nádrže napříč celou republikou.

0: Fotbalisté v sobotu poprvé v tomto ročníku Ligy národů nastoupí venku, a to rovnou proti mistrům světa ze Španělska. Trenér Santi Denia, který povede tým proti své rodné zemi, věří, že i přes roli outsidera mohou jeho svěřenci v objedu překvapit. A na závěr jedna hezká zpráva z Lomnice nad Popelkou. Po roce práce tam dokončili revitalizaci zanedbaného rybníka Matouš za 50 milionů korun. Vlasy do něj sice ještě nenapustila, ale do budoucna má sloužit lidem k odpočinku a rekreaci.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze mlhavo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 11, v Ostravě polojasno a 6. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
1: Dopravní servis.
0: Zahlásí, jak vypadá ranní špička. Na dálnici D35 ve směru na Jičín na 120. kilometru se právě stala nehoda, provoz tam bude zřejmě zpomalený. Před chvílí došlo k nehodě i na silnici číslo 3 u Kamenného újezda na Českobudějovicku. V havárii osobního auta tam vyjíždí záchranné složky. Na dálnici D48 směrem na Český Těšín na 52. kilometru pozor na opilého muže přímo na vozovce, hlídka policie je na cestě. Na dálnici D2 u Bratislavy na 28. kilometru stojí porouchané vozidlo na krajnici, vzniká tam zdržení. Na dálnici D1 a D2 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky, u sjezdu na Brno centrum se tak i dál tvoří kolony. V Olomouce zase chybí dostavba posledního úseku obchvatu na dálnici D35, provizorní stav tam potrvá až do konce prosince. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Poučí se váš Honza, šťastnou cestu.

you move me. But I wanna know for sure.

0: Stejně je ten tvůj hrnek prasklý, bucane, jednou ti vyteče na kalhoty.
1: Tento hrnek drží pohromadě z čisté vůle. Jo a dobré ráno z Čet rádia, je 6.20, venku leží podzimní mlha a já mám teplé kafe.
0: Já jsem před sedmou nepoužitelná, ale žiju. Když už jsme u těch hrnků a věcí, co se hromadí, mám skvělý nápad na dnešní sobotu.
1: No vidíš, já myslel, že budeme odpočívat.
0: Vyklidit ten slavný šuplík na blbosti v předsíni nebo v kuchyni. Během 20 minut vyhodíš staré letáky, rozstřídíš drobné a získáš pocit obrovského vítězství nad chaosem.
1: To ne.
0: No to ne.
1: Ten šuplík je základní pilíř domu. Když vyhodím klíč od neexistujícího zámku a vybitou baterku, spadne střecha.
0: Neblázni. Je to skvělý relax zadarmo, uděláš si pořádek ve věcech a provětráš si hlavu.
1: To bych neřekl. Pořádek v šuplíku znamená jen to, že nevíš, kam si ty důležité krámy dal.
0: Ty prostě lenoch.
1: V 7 hodin jsou zprávy Čet rádia, ale teď bych pustil nějaký pomalý, klidný akustický ploužák.
0: 6 ráno? Ani náhodou. Dáme pořádný rychlý rok, ať se lidi u toho uklízení probudí.
1: Ty to pustí, já si radši v klidu doleju kafe.

0: Krátké zprávy.
1: Já jsem Honza a mám pro vás přehled zpráv. Co se děje doma i ve světě? České přehrady dál ztrácí vodu kvůli suchu. Pražská developerská společnost čelí kritice před blížícími se volbami. Letošní extrémní léto podle klimatologů ukazuje, jak rychle se mění klima. Francii otřásají násilné studentské protesty. Britská policie odhalila plánovaný teroristický útok na politika Nigela Farage. A sport čeští fotbalisté vyzvou ve Španělsku mistry světa.
0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně v Praze mlhavo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 10, v Ostravě polojasno a 6. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty mezi 21 a 23 stupni, ve středu polojasno, teploty kolem 23, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 13 a 20 stupni. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Zahlásí, jak vypadá ranní špička. Na dálnici D35 ve směru na Jičín na 120. kilometru se právě stala nehoda, provoz tam bude zřejmě zpomalený. Před chvílí došlo k nehodě i na silnici číslo 3 u Kamenného újezda na Českobudějovicku, i havárii osobního auta tam vyjíždí záchranné složky. Na dálnici D48 směrem na Český Těšín na 52. kilometru pozor na opilého muže přímo na vozovce, hlídka policie je na cestě. Na dálnici D2 u Bratislavy na 28. kilometru stojí poroukané vozidlo na krajnici, vzniká tam zdržení. Na dálnici D1 a D2 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky, u sjezdu na Brno centrum se tak i dál tvoří kolony. V Olomouce zase chybí dostavba posledního úseku obchvatu na dálnici D35, provizorní stav tam potrvá až do konce prosince. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Poučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Věděla jsi, že ten slavný hit 90. let Torn od Natalie Imbruglia vůbec není její písnička?
1: Cože? Nezdržuj, Bucane. Dobré ráno z Četrádia, je za 20 minut 7 a venku máme 12 stupňů a mlhavo. Tak mluv.
0: No jo. Napsala to americká kapela Enslav už v roce 1993.
1: Fakt.
0: Fakt. A víš, kolikátá verze byla ta od Natalie?
1: Bucifale, do toho.
0: Čtvrtá v pořadí. První ji naspívala Dánka Lissrensene, dánsky.
1: Aha.
0: Za 4 roky z toho Natalie udělala světový hit, který hrají rádia dodnes.
1: No vidíš. To jsem netušila.
0: Vidíš to? Mě tady zatím vystydlo kafe, tak si jdu dolít horké.
1: Klidně běž. 7 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a teď pošleme do etéru pořádnou muziku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska to přiznávám rovnou, jsem nevyspalá jak po noční, akorát jsem žádnou noční neměla, jenom jsem si řekla, že si v sobotu ještě chvilku pobrblám v posteli a najednou bylo pozdě. Je sobota, 3. října, a sobota je prostě jiná liga než všechny ostatní dny, lidi se nikam neženou, snídaně trvá díl, pyžamo se nosí skoro do oběda a nikomu to nevadí. Já teď bručím nad kafem jako stará necka, ale jakmile se dostanu k hvězdám, tak se vždycky rozjedu, protože tohle je prostě moje oblíbená část dne. Tak jdeme na to, co vám hvězdy na tenhle víkendový den nachystaly. Beran dneska nemusí nikam spěchat a bude mu to dělat fakt dobře, klidně si dejte snídani v sedě a ne za pochodu jako obvykle. Vík se pustí do úklidu, na který se chystal celý týden, a bude si u toho připadat jako hrdina, i když to je jenom vytřená kuchyně. Blíženci budou mít chuť vyrazit někam na výlet, i kdyby to měl být jen výlet na druhý konec města za dobrou kávou. Rak stráví den s rodinou a bude mu vadit, že má teta zase připomínky k tomu, jak vaří, i když vaří líp než on. Lev si dnes užije pozornost, třeba jenom od psa, který ho sleduje s nadějí, že spadne kousek svačiny. Pana si dá pořádek v šuplíku, kam celý týden cepala věci, co nikam nepatří, a bude z toho mít radost jak z malého vítězství. Váhy budou řešit, jestli jít na nákup teď nebo radši počkat, až to tam nebude tak narvané, a nakonec půjdou rovnou do toho a v tom davu se stejně najdou. Štír bude mít dneska chuť na pořádný klid, vypnout telefon a nikomu nic nevysvětlovat, a bude to ta nejlepší volba dne. Střelec vyrazí ven, i když venku zrovna moc neláká, a nakonec si tu procházku pochválí. Kozoroh si i v sobotu najde chvilku na práci, protože jinak se necítí v klidu, i když by si klidně mohl dát pauzu. Vodnář bude mít nápad na něco nového, třeba na recept, který ještě nikdy nevařil, a klidně se mu to i povede, na rozdíl ode mě, která bych z toho asi udělala katastrofu. Ryby stráví den někde v klidu s hudbou nebo s knížkou a budou mít pocit, že konečně vydechli. Takže tohle byly hvězdy na dnešní sobotu, a jako vždycky platí, že je to hlavně hra, žádná věda, žádná jistota, jenom takové hezké nakopnutí do dne. Co s tím dnem uděláte, to je furt jenom na vás, hvězdy vám leda tak zamávají z dálky. Mám pro vás na dnešek jednu otázku k přemýšlení, a je úplně obyčejná, totiž co uděláte dneska jenom pro sebe a pro nikoho jiného, klidně mi to v hlavě proberte třeba cestou na nákup nebo u oběda. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio. Přeji vám sobotu přesně podle vašich představ. A v neděli jsem tu zase s další dávkou hvězdných keců.

0: Je 7 hodin.
1: Vítám vás o ranních zpráv Čet rádia. Jsem Honza a jedeme rovnou na to nejdůležitější. Hlavní události v kostce. České přehrady odhavují svá dna kvůli suchu, pražská radnice řeší osud developerské firmy a Francii otřásají násilné studentské protesty. Letošní léto v Evropě překvapilo svou extremitou i odborníky na klima. Více než polovina kontinentu čelila na konci sezóny velmi silné tepelné zátěži a v západní Evropě šlo o vůbec nejteplejší léto v historii měření. Klimatolog Radim Tolas upozorňuje, že podobné extrémy, dřív vzácné jednou za 20 až 30 let, se teď budou opakovat čím dál častěji. Francii nadále zmítají násilné studentské protesty proti sociální nespravedlnosti, do kterých se zapojují stovky škol po celé zemi. Jen za pátek policie zadržela 600 lidí, objevily se i útoky na učitele a vyhrožování policistů. Podle Češky žijící v Paříži se k původně pokojným protestům přidávají i radikálnější živly. Britská policie obvinila muže podezřelého z červencové vraždy bývalé politička Envy de Combeové také z přípravy teroristického útoku. Útok měl podle vyšetřovatelů mířit mimo jiné na předsedu strany Reform UK Nigela Farage. 28-letý obviněný se má k soudu dostavit příští středu 7. října. České přehrady dál ztrácejí vodu a odhalují svá dna. Na Karlovarsku klesla vodní nádrž Březová na historické minimum, podobně dopadla i Husinecká přehrada na Prachaticku, kde zbývá necelých 8% zásobního prostoru. Odborníci varují, že letošní sucho zasáhlo nádrže napříč celou republikou. Osud pražské developerské společnosti, která měla pomoci řešit bytovou krizi v metropoli, teď rozhodnou podzimní volby. Firma čelí kritice i uvnitř vlastní koalice Spolu, Pirátů a Starostů, přestože jí prosadil náměstek primátora Petr Hlaváček. Politické strany se na její budoucnosti zásadně neshodnou, ukazují jejich volební programy. A teď sport.

0: Aktuálně v Praze mlhavo a 11 stupňů, v Brně zataženo a 11, v Ostravě polojasno a 5. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Četrádia.
1: Dopravní servis.
0: Dopravní servis Četrádia, u mikrofonu Honza. Na dálnici D10 na 42. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Na dálnici D35 mezi 120. a 120. kilometrem ve směru na Jičín se před hodinou stala nehoda se srnou. Pozor na zvěř na vozovce. Na silnici číslo 34 u obce Štěpánovice na Českobudějovicku se před chvílí stala nehoda, která brání provozu na vozovce. U kamenného újezdu na silnici číslo 3 došlo před hodinou k havárii osobního vozidla, na místě zasahují záchranné složky. Na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze dál probíhá dlouhodobá oprava Livinského mostu, která omezuje řidiče i tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Četrádia. Jezděte opatrně, ráno bývá zrádné. Poučí se Honza.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme 7.20.
1: Ty vypadáš, jako by ti v tom hrnku místo kafe plavala ropucha, Bucane.
0: Jenom pozoruju tu sychravou podzimní mlhu venku, nic víc.
1: No jo. Ale víš, jak se posílaly zprávy, když ještě nefungoval ani telegrafní drát?
0: Poslem na koni.
1: Nejenom. Koncem 18. století vymysleli optický telegraf.
0: Cože?
1: Vynálezce Claude Chet postavil síť věží s velkými dřevěnými rameny.
0: Takže mávali dřevem ze střechy?
1: Nastavovali různé úhly a na další věži o několik kilometrů dál to sledovali dalekohledem.
0: V téhle ranní mlze by si vykoukali oči.
1: Jasně, že při mlze to nejelo. Ale za jasného dne prošla zpráva přes celou zemi za pár minut.
0: Šikovné.
1: To si piš. A teď bych pustila pořádně svižnou kytarovku, ať se lidi proberou.
0: Že po ránu to chce klidný jazzový klavír. 8 hodin jsou zprávy Čet rádia a lidi chtějí pohodu.
1: Žádný klavír, kytary vyhrávají, smůla bucouši.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. Co byste dnes neměli minout? České přehrady dál ztrácí vodu po Lysuku. Pražská developerská společnost čelí kritice před blížícími se volbami. Letošní extrémní léto podle klimatologů ukazuje, jak rychle se mění klima. Francii otřásají násilné studentské protesty. Britská policie odhalila plánovaný teroristický útok na politika Nigela Farage. A sport čeští fotbalisté vyzvou ve Španělsku mistry světa.
0: Počasí.
1: Pakneme, jak je venku. Aktuálně v Praze mlhavo a 11 stupňů, v Brně zataženo a 11, v Ostravě polojasno a 5. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty mezi 21 a 23 stupni, ve středu polojasno, teploty kolem 23, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 13 a 20 stupni. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Honza. Na dálnici D10 na 42. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Na dálnici D35 mezi 120. a 120. kilometrem ve směru na Jičín se před hodinou stala nehoda se srnou. Pozor na zvěř na vozovce. Na silnici číslo 34 u obce Štěpánovice na Českobudějovicku se před chvílí stala nehoda, která brání provozu na vozovce. U kamenného újezdu na silnici číslo 3 došlo před hodinou k havárii osobního vozidla, na místě zasahují záchranné složky. Na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze dál probíhá dlouhodobá oprava Levinského mostu, která omezuje řidiče i tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, ráno bývá zrádné. Poučí se Honza.

0: Dobré ráno z Čet rádia, je právě 7.40 a ve studiu vás vítá Bucipal a Vlasta.
1: Venku je sice mlhavo a 11 stupňů, ale v Lomnici nad Popelkou mají důvod k radosti. Dokončili tam revitalizaci rybníka Matouš za 50 milionů korun. Nemá to žádnou chybu, až na detail, že v něm zatím není ani kapka vody.
0: No vidíš, to je vlastně ideální rybník. Žádný bahno na nohách, žádné komáry v létě a ryby ti nesežerou návnadu.
1: To jo, ale lidi se tam těšili na koupání.
0: Fakt?
1: Jasně, má to být odpočinkový areál pro celé město.
0: Vody se dočkají. Já když jsem na zahradě kopal skalku a chtěl z toho mít malé jezírko, taky jsem čekal na pořádný deštivý mrak celé měsíce, protože z kohoutku to natéct nenechám, to by se člověk nedoplatil, no a pak stačila jedna pořádná podzimní bouřka a kára v garáži byla skoro pod vodou.
1: Ne.
0: To ne? Dva týdny jsem pak sušil čalounění a babička mi vyčítala, že jsem měl radši zasadit brambory, protože ty vodu nepotřebují v takovém množství, navíc strouha u plotu stejně nestačila pobrat všechno z lesa.
1: Bucane, zabrzdi. Ty ses zase rozjel a za chvíli jsou v 8 hodin zprávy Čet rádia. Radši provětráme repráky dalším řízným kusem.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska to přiznávám rovnou, jsem nevyspalá jak ponoční, akorát jsem žádnou noční neměla, jenom jsem si řekla, že si v sobotu ještě chvilku pobrblám v posteli a najednou bylo pozdě. Je sobota, 3. října, a sobota je prostě jiná liga než všechny ostatní dny, lidi se nikam neženou, snídaně trvá díl, pyžamo se nosí skoro do oběda a nikomu to nevadí. Já teď bručím nad kafem jako stará necka, ale jakmile se dostanu k hvězdám, tak se vždycky rozjedu, protože tohle je prostě moje oblíbená část dne. Tak jdeme na to, co vám hvězdy na tenhle víkendový den nachystaly. Beran dneska nemusí nikam spěchat a bude mu to dělat fakt dobře, klidně si dejte snídani v sedě a ne za pochodu jako obvykle. Vík se pustí do úklidu, na který se chystal celý týden, a bude si u toho připadat jako hrdina, i když to je jenom vytřená kuchyně. Blíženci budou mít chuť vyrazit někam na výlet, i kdyby to měl být jen výlet na druhý konec města za dobrou kávou. Rak stráví den s rodinou a bude mu vadit, že má teta zase připomínky k tomu, jak vaří, i když vaří líp než on. Lev si dnes užije pozornost, třeba jenom od psa, který ho sleduje s nadějí, že spadne kousek svačiny. Pana si dá pořádek v šuplíku, kam celý týden cepala věci, co nikam nepatří, a bude z toho mít radost jak z malého vítězství. Váhy budou řešit, jestli jít na nákup teď nebo radši počkat, až to tam nebude tak narvané, a nakonec půjdou rovnou do toho a v tom davu se stejně najdou. Štír bude mít dneska chuť na pořádný klid, vypnout telefon a nikomu nic nevysvětlovat, a bude to ta nejlepší volba dne. Střelec vyrazí ven, i když venku zrovna moc neláká, a nakonec si tu procházku pochválí. Kozoroh si i v sobotu najde chvilku na práci, protože jinak se necítí v klidu, i když by si klidně mohl dát pauzu. Vodnář bude mít nápad na něco nového, třeba na recept, který ještě nikdy nevařil, a klidně se mu to i povede, na rozdíl ode mě, která bych z toho asi udělala katastrofu. Ryby stráví den někde v klidu s hudbou nebo s knížkou a budou mít pocit, že konečně vydechli. Takže tohle byly hvězdy na dnešní sobotu, a jako vždycky platí, že je to hlavně hra, žádná věda, žádná jistota, jenom takové hezké nakopnutí do dne. Co s tím dnem uděláte, to je furt jenom na vás, hvězdy vám leda tak zamávají z dálky. Mám pro vás na dnešek jednu otázku k přemýšlení, a je úplně obyčejná, totiž co uděláte dneska jenom pro sebe a pro nikoho jiného, klidně mi to v hlavě proberte třeba cestou na nákup nebo u oběda. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio. Přeji vám sobotu přesně podle vašich představ. A v neděli jsem tu zase s další dávkou hvězdných keců.

0: Je 8 hodin.
1: Dobré ráno s Čet rádiem. Tady Honza, ať už jste v autě, v práci nebo ještě doma, zprávy začínají. Pojďme na to nejdůležitější. České přehrady odhavují svát na koli supu, pražská radnice řeší osud developerské firmy a Francii otřásají násilné studentské protesty. České přehrady dál ztrácejí vodu a odhalují svá dna. Na Karlovarsku klesla vodní nádrž Březová na historické minimum, podobně dopadla i Husinecká přehrada na Prachaticku, kde zbývá necelých 8% zásobního prostoru. Odborníci varují, že letošní sucho zasálo nádrže napříč celou republikou. Francii nadále zmítají násilné studentské protesty proti sociální nespravedlnosti, do kterých se zapojují stovky škol po celé zemi. Jen za pátek policie zadržela 600 lidí, objevily se i útoky na učitele a vyhrožování policistům. Podle Češky žijící v Paříži se k původně pokojným protestům přidávají i radikálnější živly. Osud pražské developerské společnosti, která měla pomoci řešit bytovou krizi v metropoli, teď rozhodnou podzimní volby. Firma čelí kritice i uvnitř vlastní koalice Spolu, Pirátů a Starostů, přestože jí prosadil náměstek primátora Petr Hlaváček. Politické strany se na její budoucnosti zásadně neshodnou, ukazují jejich volební programy. Letošní léto v Evropě překvapilo svou extremitou i odborníky na klima. Více než polovina kontinentu čelila na konci sezóny velmi silné tepelné zátěži a v západní Evropě šlo o vůbec nejteplejší léto v historii měření. Klimatolog Radim Tolas upozorňuje, že podobné extrémy, dřív vzácné jednou za 20 až 30 let, se teď budou opakovat čím dál častěji. Britská policie obvinila muže podezřelého z červencové vraždy bývalé politička Envy Dekombeové také z přípravy teroristického útoku. Útok měl podle vyšetřovatelů mířit mimo jiné na předsedu strany Reform UK Nigela Farage. 28-letý obviněný se má k soudu dostavit příští středu 7. října. A teď sport. Čeští fotbalisté v sobotu poprvé v tomto ročníku Ligy národů nastoupí venku a to rovnou proti mistrům světa ze Španělska. Trenér Santi Denia, který povede tým proti své rodné zemi, věří, že i přes roli outsidera mohou jeho svěřenci v obědu překvapit. A na závěr jedna hezká zpráva z Lomnice nad Popelkou. Po roce práce tam dokončili revitalizaci zanedbaného rybníka Matouš za 50 milionů korun. Rosy do něj sice ještě nenapustila, ale do budoucna má sloužit lidem k odpočinku a rekreaci.
0: Počasí.

tak jeho hraní dopravní servis Čet Rádia. Honza. Na silnici číslo 54 u Horních Němčí na Uherskohradišťsku se před hodinou stala nehoda, na místě stále probíhá vyšetřování a na vozovce zůstává překážka, projíždějte prosím opatrně. Podobná situace je na silnici číslo 34 u Štěpánovic na Českobudějovicku, kde nehoda zablokovala část vozovky a zdržení trvá už přes hodinu a půl. Na dálnici D8 mezi 18. a 19. kilometrem směrem na Ústí nad Labem stojí porouchané vozidlo na vozovce, počítejte se zdržením. Na dálnici D5 na 14. kilometru směrem na Prahu zase blokuje odstavný pruh další porouchané auto. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a omezení potrvá do konce listopadu. U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, i tady platí omezení do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojďte v pořádku, Honza z Čet Rádia.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme 8.20.
1: Ty vypadáš, jako by ti v noci odtáhli tu tvoji škodovku, Bucane.
0: Moje kára leží v bezpečí, jen venku drkotám zuby, leží tam mlha.
1: No, pěkná kosa.
0: To jo. Za to pod zemí je teplota stejná po celý rok. Třeba v Brně na Žlutém kopci mají obří cihlové vodojemy.
1: To je přerostlý sklep.
0: To bych neřekl. Postavili je na konci 19. století z klinkerových cihel a vypadají jako podzemní katedrály.
1: To určitě.
0: No vidíš? Tisíce cihel, nádherné klenby bez betonu, stavěné po vzoru starověkých římských cistern.
1: Fakt ne.
0: Návštěvníci z toho šílí, prostě je to architektonický skvost.
1: Pro nadšence do cihel možná. Já si po vysílání jdu radši koupit pořádný teplý svetr, protože mi v tomhle studiu mrzne nos.
0: Petr si kup, ale v 9 hodin jsou zprávy Čet rádia a do té doby rozhřejeme studio pořádným nářezem.

0: ¿Qué?
1: I only love it 'cause it's you.
2: Jet Radio. Krátké zprávy.
3: Ahoj, tady Honza, vítejte u krátkých zpráv. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. České přehrady dál ztrácí vodu kvůli suchu. Pražská developerská společnost čelí kritice před blížícími se volbami. Letošní extrémní léto podle klimatologů ukazuje, jak rychle se mění klima. Francii otřásají násilné studentské protesty. Britská policie odhalila plánovaný teroristický útok na politika Nigela Farage. A sport čeští fotbalisté vyzvou ve Španělsku mistry světa.
2: Počasí.
3: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze mlhavo a 11 stupňů, Brně jasno a 11, v Ostravě polojasno a 6. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty mezi 21 a 23 stupni, ve středu polojasno, teploty kolem 23, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 13 a 20 stupni. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
2: Dopravní servis.
3: Tak jo, hraní dopravní servis Čet Rádia. Honza. Na silnici číslo 54 u Horních Němčína u Uherskohradišťsku se před hodinou stala nehoda, na místě stále probíhá vyšetřování a na vozovce zůstává překážka, projíždějte prosím opatrně. Podobná situace je na silnici číslo 34 u Štěpánovic na Českobudějovicku, kde nehoda zablokovala část vozovky a zdržení trvá už přes hodinu a půl. Na dálnici D8 mezi 18. a 19. kilometrem směrem na Ústí nad Labem stojí porouchané vozidlo na vozovce, počítejte se zdržením. Na dálnici D5 na 14. kilometru směrem na Prahu zase blokuje odstavný pruh další porouchané auto. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a omezení potrvá do konce listopadu. U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, i tady platí omezení do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojďte v pořádku, Honza z Čet Rádia.

0: Vážně chceš vytáhnout lidi z postele kvůli filmovému aspiku a tanci?
1: Jasně. Dobré ráno z Čet rádia. Máme za 20 minut 9, venku je mohavo a 11 stupňů.
0: Já mám ale v hrnku ještě teplé kafe, tak nikam nespěchám.
1: Neprovokuj, bucouši.
0: No jo. Tak povídej, co nového dávají v kine.
1: Třeba film Folklore, což je ulítlá komedie ve stylu TikToku s hudbou Čokovoko. Nebo snímek Tango pro tři.
0: To Tango pro tři je o čem?
1: O grafičce v podání Kristýny Bokové, které se zhroutil život, a tak to zkusí v taneční soutěži.
0: To ne.
1: Ale jo, je to skvělé. A za týden dorazí ještě komedie Milovník, Nebojovník o lásce a Opileckém lezení na stromy.
0: Na stromy lezu jenom pro jablka.
1: To věřím.
0: No vidíš, Vlasti, v 9 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, ale za hodinu v tomhle filmovém klubu pokračujeme.
1: A neutečeš mi. Teď pošleme do etéru trochu rytmu.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska to přiznávám rovnou, jsem nevyspalá jak po noční, akorát jsem žádnou noční neměla, jenom jsem si řekla, že si v sobotu ještě chvilku pobrblám v posteli a najednou bylo pozdě. Je sobota, 3. října, a sobota je prostě jiná liga než všechny ostatní dny, lidi se nikam neženou, snídaně trvá díl, pyžamo se nosí skoro do oběda a nikomu to nevadí. Já teď bručím nad kafem jako stará necka, ale jakmile se dostanu k hvězdám, tak se vždycky rozjedu, protože tohle je prostě moje oblíbená část dne. Tak jdeme na to, co vám hvězdy na tenhle víkendový den nachystaly. Beran dneska nemusí nikam spěchat a bude mu to dělat fakt dobře, klidně si dejte snídani v sedě a ne za pochodu jako obvykle. Vík se pustí do úklidu, na který se chystal celý týden, a bude si u toho připadat jako hrdina, i když to je jenom vytřená kuchyně. Blíženci budou mít chuť vyrazit někam na výlet, i kdyby to měl být jen výlet na druhý konec města za dobrou kávou. Tak stráví den s rodinou a bude mu vadit, že má teta zase připomínky k tomu, jak vaří, i když vaří líp než on. Lev si dnes užije pozornost, třeba jenom od psa, který ho sleduje s nadějí, že spadne kousek svačiny. Pana si dá pořádek v šuplíku, kam celý týden cepala věci, co nikam nepatří, a bude z toho mít radost jak z malého vítězství. Váhy budou řešit, jestli jít na nákup teď nebo radši počkat, až to tam nebude tak narvané, a nakonec půjdou rovnou do toho a v tom davu se stejně najdou. Štír bude mít dneska chuť na pořádný klid, vypnout telefon a nikomu nic nevysvětlovat, a bude to ta nejlepší volba dne. Střelec vyrazí ven, i když venku zrovna moc neláká, a nakonec si tu procházku pochválí. Kozoroh si i v sobotu najde chvilku na práci, protože jinak se necítí v klidu, i když by si klidně mohl dát pauzu. Vodnář bude mít nápad na něco nového, třeba na recept, který ještě nikdy nevařil, a klidně se mu to i povede, na rozdíl ode mě, která bych z toho asi udělala katastrofu. Ryby stráví den někde v klidu s hudbou nebo s knížkou a budou mít pocit, že konečně vydechli. Takže tohle byly hvězdy na dnešní sobotu, a jako vždycky platí, že je to hlavně hra, žádná věda, žádná jistota, jenom takové hezké nakopnutí do dne. Co s tím dnem uděláte, to je furt jenom na vás, hvězdy vám leda tak zamávají z dálky. Mám pro vás na dnešek jednu otázku k přemýšlení, a je úplně obyčejná, totiž co uděláte dneska jenom pro sebe a pro nikoho jiného, klidně mi to v hlavě proberte třeba cestou na nákup nebo u oběda. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio. Přeji vám sobotu přesně podle vašich představ. A v neděli jsem tu zase s další dávkou hvězdných keců.

0: Je 9 hodin.
1: Pěkné dopoledne vám všem. Vy Honza z Čet rádia, zprávy začínají. Co se děje doma i ve světě? Rusko znovu udeřilo na mosty v Kyjevě. Olomouci vznikne nové dětské psychiatrické oddělení. Favority brazilských voleb jsou opět Lula da Silva a tábor Bolsonarových příznivců. Česko má podle místopředsedy vlády Andreje Babiše jen 3 dětské psychiatrické nemocnice z celkových 19 zařízení tohoto typu. Situaci má pomoci zlepšit fakultní nemocnice Olomouc, kde při rekonstrukci psychiatrické kliniky vznikne 30 nových akutních lůžek pro děti a dospívající. Investice do přestavby přesáhne 454 milionů korun bez daně. Podle policejních a soudních dokumentů, které získal server iRozhlas, krátil blízký přítel bývalého prezidenta Václava Klause, podnikatel Pítr Kovarčík, daně prostřednictvím přesunu milionů korun mezi svými firmami. Kvůli jeho úmrtího už ale nelze obvinit, přesto mezi Českem a Švýcarskem probíhá jednání o vydání části výnosů z jeho činnosti. Vyšetřovatelé zjistili, že pilot, který se pokusil o havárii letu společnosti Free Dubai se 182 lidmi na palubě, měl už dříve v rodném Ománu zákaz létat. Důvodem byly obavy, že muž přijal extremistické názory. Zatím není jasné, jak důkladně ho prověřil jeho pozdější zaměstnavatel se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Brazílie si prožívá podivné dejvu, ve volbách se znovu utkávají tábory Luise Inácia Lula da Silvy a bývalého prezidenta Jaira Bolsonara. Ten sám letos kandidovat nemůže, protože se odpikává dlouholetý trest za pokus vrátit výsledek minulých voleb, takže ho nahradil jeho sen. Ukrajinská metropole zažila další noc plnou obav. Ruský dron zasáhl severní most přes Dněpro v Kyjevě. Starosta Vitalij Kličko na síti Telegram uvedl, že na místo míří záchranné složky. Útok přišel jen den poté, co ruské drony poškodily jižní most ve stejném městě. A teď sport. Útočník David Pastrňák přispěl 2 nahrávkami k výhře Bostonu nad Winnipegem v prodloužení zápasu NHL. Extralize i nadále kravuje Třinec, který zdolal Litvínov a navázal tak na skvělou 7-zápasovou šňůru vítězství z úvodu sezony. A na závěr něco z historie kuchyně. Před 200 lety vyšla legendární domácí kuchařka Magdaleny Dobromily Retykové. Datový tým Českého rozhlasu zjistil, že vedle oblíbených knedlíků v ní najdeme třeba recepty na tetřeva nebo vitru, tedy zvířata, která jsou dnes přísně chráněná.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze mlhavo a 11 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě jasno a 8. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.

z dálnicí D2. V místě sjezdu na Brno centrum se dál tvoří kolony, omezení potrvá až do konce listopadu. U Kaplice na trase budoucí dálnice D3 jsou kvůli stavbě uzavřené silnice 3. tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu příštího roku. V Praze pak dál pokračuje bourání a stavba nového libeňského mostu, omezení tam potrvá ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Velik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas. Táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný, jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání, anebo rovnou hned.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přiběh by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší. No a co, vem to děs. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli.

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobedem, přes moře jak přes potok, tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrdi, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká. To už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil se i ty. A přesto líto je mi, že už nám napíš.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu krátce a jasně to nejdůležitější. A tady jsou hlavní titulky. Rusko zasáhlo dronem další most v Kyjevě, tentokrát severní most přes Dněpr. Olomouci vznikne nových 30 akutních psychiatrických lůžek pro děti. Pilot letu v Dubaji měl už dříve zákaz létat v Ománu kvůli obavám z extremismu. V Brazílii se o prezidentský úřad znovu utkají tábory Loli da Silvy a Bolsonarových příznivců. Kriminalisté popsali, jak blízký přítel Václava Klause krátil daně přesuny peněz mezi firmami. Policisté na jižní Moravě zastavili řidiče, který jel skoro dvojnásobnou povolenou rychlostí. A teď sport. Pastrňák pomohl Bostonu k výhře v NHL, v extralize dál kraluje Třinec. Na závěr se podíváme na 200 let staré recepty Magdaleny Dobromily Retykové.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze mlhavo a 11 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě jasno a 9. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty mezi 21 a 23 stupni, ve středu polojasno, teploty kolem 23, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 13 a 20 stupni. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tady Honza, jak se dnes dopoledne jezdí. Na dálnici D8 mezi 5. a 5. při 10 km směrem na Prahu došlo před hodinou k poruše vozidla, tvoří se tam zdržení a je potřeba projíždět opatrně kolem překážky na vozovce. Na dálnici D1 mezi 12. a 21. km směrem na Prahu probíhá úklid krajnice. Odstavný pruh je uzavřený, pracuje tam pomalu jedoucí vozidlo údržby. Na dálnici D1 u Mankovic mezi 298. a 308. kilometrem směrem na Ostravu je kvůli opravě mostu uzavřený levý pruh. A na dálnici D6 u Karlových Varů mezi 0. a 5. kilometrem se seká tráva na krajnici, i tam je proto odstavný pruh mimo provoz. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum se dál tvoří kolony, omezení potrvá až do konce listopadu. U Kaplice na trase budoucí dálnice D3 jsou kvůli stavbě uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu příštího roku. V Praze pak dál pokračuje bourání a stavba nového libeňského mostu, omezení tam potrvá ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Vážně mě chceš v tomhle mlhavém dopoledni táhnout někam do údolí řeky Střely?
1: Náhodou v údolí Střely je na podzim nádherně. A dobré dopoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 10.
0: No jo. Venku je mlhavo a 12 stupňů, já mám v hrnku horké kafe a zůstávám v křesle.
1: Pucane, ty jsi fakt bábovka. Ta naučná stezka vede hlubokým kaňonem, potkáš staré břidlicové lomy a dokonce i středověký kamenný most pod Rapštejnem.
0: Břidlicové lomy?
1: Jo, dřív se tam těžila břidlice na střechy. Cesta vede kolem vody, takže žádné drsné kopce.
0: Rovinka říkáš?
1: No jasně, prostě pohodová procházka přírodou. Kdybys náhodou chtěl zvednout zadek.
0: Na ten kamenný most bych se možná podíval, ale jedině s kávou v termosce.
1: To ne.
0: Proč ne? Termoska s kávou je základ jakékoliv úspěšné turistiky.
1: Místo termosky si vezmi radši pláštěnku, z té mlhy určitě něco vyprší.
0: Stejně tam nejedu, má kára do takového terénu odmítá vjet.
1: Tvoje kára odmítá jet kamkoliv mimo asfalt.
0: Má vkus náhodou.
1: No to je dobrý. 10 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď si dáme něco svižného.

0: Je 10 hodin.
1: Dobré dopoledne, posluchači Čet rádia. U mikrofonu Honza a začínají zprávy. O čem se dnes mluví? Rusko znovu udeřilo na mosty v Kyjevě. Olomouci vznikne nové dětské psychiatrické oddělení. Favority brazilských voleb jsou opět Lula da Silva a tábor Bolsonarových příznivců. Vyšetřovatelé zjistili, že pilot, který se pokusil o havárii letu společnosti v Dubaji se 182 lidmi na palubě, měl už dříve v rodném Ománu zákaz létat. Důvodem byly obavy, že muž přijal extremistické názory. Zatím není jasné, jak důkladně ho prověřil jeho pozdější zaměstnavatel se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Ukrajinská metropole zažila další noc plnou obav. Ruský dron zasáhl severní most přes Dněpr v Kyjevě. Starosta Vitalij Kličko na síti Telegram uvedl, že na místo míří záchranné složky. Útok přišel jen den poté, co ruské drony poškodily jižní most ve stejném městě. Brazílie si prožívá podivné dejvu. Ve volbách se znovu utkávají tábory Luise Inácia Lula da Silvy a bývalého prezidenta Jaira Bolsonara. Ten sám letos kandidovat nemůže, protože se odpikává dlouholetý trest za pokus vrátit výsledek minulých voleb, takže ho nahradil jeho syn. Česko má podle místopředsedy vlády Andreje Babiše jen 3 dětské psychiatrické nemocnice z celkových 19 zařízení tohoto typu. Situaci má pomoci zlepšit fakultní nemocnice Olomouc, kde při rekonstrukci psychiatrické kliniky vznikne 30 nových akutních lůžek pro děti a dospívající. Investice do přestavby přesáhne 454 milionů korun bez daně. Podle policejních a soudních dokumentů, které získal server i rozhlas, krátil blízký přítel bývalého prezidenta Václava Klause, podnikatel Pítr Kovarčík, denně prostřednictvím přesunu milionů korun mezi svými firmami. Kvůli jeho úmrtího už ale nelze obvinit, přesto mezi Českem a Švýcarskem probíhá jednání o vydání části výnosů z jeho činnosti. A teď sport. Útočník David Pastrňák přispěl 2 nahrávkami k výhře Bostonu nad Winnipegem v prodloužení zápasu NHL. Extralize i nadále kravuje Třinec, který zdolal Litvínov a navázal tak na skvělou 7-zápasovou šňůru vítězství z úvodu sezony. A na závěr něco z historie kuchyně. Před 200 lety vyšla legendární domácí kuchařka Magdaleny Dobromile-Retikové. Datový tým Českého rozhlasu zjistil, že vedle oblíbených knedlíků v ní najdeme třeba recepty na tetřeva nebo vitru, tedy zvířata, která jsou dnes přísně chráněná.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze mlhavo a 12 stupňů, v Brně jasno a 13, v Ostravě jasno a 10. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik počasí. Krásné dopoledne a pohodový zbytek nepřeje váš Honza.

0: počasí.
1: Zdravím od počasí. Tady Honza z Četrádia, mrkneme spolu ven. Aktuálně v Praze mlhavo a 12 stupňů, v Brně jasno a 15, v Ostravě jasno a 12. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu polojasna, teploty kolem 23, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 13 a 20 stupni. Tím počasí končí. Ohodové dopoledne s Čet rádiem přeje Honza.

0: ten tvůj gumový kobereček v autě vážně drží.
1: Mně náhodou se nehne.
0: Nevěřícně kroutím hlavou. Dobré dopoledne z Čeprádia, za 20 minut máme 11 a venku v té mlze je 12 stupňů.
1: Však ona se rozplyne. Za to v Příbrami mají radost, galerie Františka Drtikola konečně získala 19 jeho originálních fotek.
0: Fakt.
1: No jo, našli je v jednom pražském starožitnictví a koupili za 60 tisíc korun. Toto obrovské štěstí, protože Drtikol je příbramský rodák a jeho rodné město dosud nemělo ve sbírkách ani jeden jediný jeho původní snímek, což je vlastně neuvěřitelné, když si vezmeš, jak slavný fotograf to byl po celém světě.
0: Bucouši, zabrzdi, zas vyprávíš román.
1: Promiň.
0: Důležité je, že fotky stály jen 60 tisíc, i když si na výstavy lidi ještě chvíli počkají.
1: To jo.
0: Nás by zajímalo, jestli taky rádi vymetáte starožitnictví a hledáte staré poklady. Napište nám.
1: 11 hodin budou na Čet rádiu zprávy a do té doby rozhřejeme reproduktory.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska to přiznávám rovnou, jsem nevyspalá jak ponoční, akorát jsem žádnou noční neměla, jenom jsem si řekla, že si v sobotu ještě chvilku pobrblám v posteli a najednou bylo pozdě. Je sobota, 3. října, a sobota je prostě jiná liga než všechny ostatní dny, lidi se nikam neženou, snídaně trvá díl, pyžamo se nosí skoro do oběda a nikomu to nevadí. Já teď bručím nad kafem jako stará necka, ale jakmile se dostanu k hvězdám, tak se vždycky rozjedu, protože tohle je prostě moje oblíbená část dne. Tak jdeme na to, co vám hvězdy na tenhle víkendový den nachystaly. Beran dneska nemusí nikam spěchat a bude mu to dělat fakt dobře, klidně si dejte snídani v sedě a ne za pochodu jako obvykle. Vík se pustí do úklidu, na který se chystal celý týden, a bude si u toho připadat jako hrdina, i když to je jenom vytřená kuchyně. Blíženci budou mít chuť vyrazit někam na výlet, i kdyby to měl být jen výlet na druhý konec města za dobrou kávou. Tak stráví den s rodinou a bude mu vadit, že má teta zase připomínky k tomu, jak vaří, i když vaří líp než on. Lev si dnes užije pozornost, třeba jenom od psa, který ho sleduje s nadějí, že spadne kousek svačiny. Pana si dá pořádek v šuplíku, kam celý týden cepala věci, co nikam nepatří, a bude z toho mít radost jak z malého vítězství. Váhy budou řešit, jestli jít na nákup teď nebo radši počkat, až to tam nebude tak narvané, a nakonec půjdou rovnou do toho a v tom davu se stejně najdou. Štír bude mít dneska chuť na pořádný klid, vypnout telefon a nikomu nic nevysvětlovat, a bude to ta nejlepší volba dne. Střelec vyrazí ven, i když venku zrovna moc neláká, a nakonec si tu procházku pochválí. Kozoroh si i v sobotu najde chvilku na práci, protože jinak se necítí v klidu, i když by si klidně mohl dát pauzu. Vodnář bude mít nápad na něco nového, třeba na recept, který ještě nikdy nevařil, a klidně se mu to i povede, na rozdíl ode mě, která bych z toho asi udělala katastrofu. Ryby stráví den někde v klidu s hudbou nebo s knížkou a budou mít pocit, že konečně vydechli. Takže tohle byly hvězdy na dnešní sobotu, a jako vždycky platí, že je to hlavně hra, žádná věda, žádná jistota, jenom takové hezké nakopnutí do dne. Co s tím dnem uděláte, to je furt jenom na vás, hvězdy vám leda tak zamávají z dálky. Mám pro vás na dnešek jednu otázku k přemýšlení, a je úplně obyčejná, totiž co uděláte dneska jenom pro sebe a pro nikoho jiného, klidně mi to v hlavě proberte třeba cestou na nákup nebo u oběda. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio. Přeji vám sobotu přesně podle vašich představ. A v neděli jsem tu zase s další dávkou hvězdných keců.

0: je 11 hodin.
1: Dobré dopoledne s Čet rádiem. Za u mikrofonu a mám pro vás přehled toho, co se děje. Se děje doma i ve světě? Rusko znovu udeřilo na mosty v Kyjevě. Olomouci vznikne nové dětské psychiatrické oddělení. Favority brazilských voleb jsou opět Lula da Silva a tábor Bolsonarových příznivců. Brazílie si prožívá podivné dejvu, ve volbách se znovu utkávají tábory Luise Inácia Lula da Silva a bývalého prezidenta Jaira Bolsonara. Ten sám letos kandidovat nemůže, protože se odpikává dlouholetý trest za pokus vrátit výsledek minulých voleb, takže ho nahradil jeho sen. Ukrajinská metropole zažila další noc plnou obav. Ruský dron zasáhl severní most přes Dněpr v Kyjevě. Starosta Vitalij Kličko na síti Telegram uvedl, že na místo míří záchranné složky. Útok přišel jen den poté, co ruské drony poškodily jižní most ve stejném městě. Česko má podle místopředsedy vlády Andreje Babiše jen 3 dětské psychiatrické nemocnice z celkových 19 zařízení tohoto typu. Situaci má pomoci zlepšit fakultní nemocnice Olomouc, kde při rekonstrukci psychiatrické kliniky vznikne 30 nových akutních lůžek pro děti a dospívající. Investice do přestavby přesáhne 454 milionů korun bez daně. Vyšetřovatelé zjistili, že pilot, který se pokusil o havárii letu společnosti Fly Dubai se 182 lidmi na palubě, měl už dříve v rodném Ománu zákaz létat. Důvodem byly obavy, že muž přijal extremistické názory. Zatím není jasné, jak důkladně ho prověřil jeho pozdější zaměstnavatel se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Podle policejních a soudních dokumentů, které získal server iRozhlas, krátil blízký přítel bývalého prezidenta Václava Klause, podnikatel Pítr Kovarčík, denně prostřednictvím přesunu milionů korun mezi svými firmami. Kvůli jeho úmrtí ho už ale nelze obvinit, přesto mezi Českem a Švýcarskem probíhá jednání o vydání části výnosů z jeho činnosti. A teď sport. Útočník David Pastrňák přispěl 2 nahrávkami k výhře Bostonu nad Winnipegem v prodloužení zápasu NHL. Extralize i nadále kravuje Třinec, který zdoval Litvínov a navázal tak na skvělou 7-zápasovou šňůru vítězství z úvodu sezony. A na závěr něco z historie kuchyně. Před 200 lety vyšla legendární domácí kuchařka Magdaleny Dobromile-Retikové. Datový tým Českého rozhlasu zjistil, že vedle oblíbených knedlíků v ní najdeme třeba recepty na tetřeva nebo vitru, tedy zvířata, která jsou dnes přísně chráněná.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze mlhavo a 12 stupňů, v Brně jasno a 16, v Ostravě jasno a 14. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Počasí máme za sebou. Ať vám dopoledne pěkně utíká, zdraví Honza z Čet rádia.

0: počasí.
1: Zdravím vás, posluchači. Honza, o počasí, tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze mlhavo a 13 stupňů, v Brně jasno a 17, v Ostravě jasno a 16. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu polojasno, teploty kolem 23, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 13 a 20 stupně. To bylo počasí. Honza děkuje za pozornost a přeje příjemné dopoledne.

0: Venku se to slunce snaží prodrat skrz mraky, ale mě z toho věčného šera v autě stejně jenom třeští hlava.
1: Dobré dopoledne z Čet Rádia, máme za 20 minut 12. Ty vypadáš, že si v noci ani neokoukl polštář, bucouši.
0: Nespalo se mi dobře.
1: To vidím. Tak tě trochu proberu. Pamatuješ na kapelu Boston?
0: No jo, kytary jako hrom.
1: Jejich šéf Tom Scholz pracoval jako inženýr v Polaroidu a 6 let po večerech v suterénu kutil vlastní mašinky na nahrávání.
0: Ve sklepě?
1: Fakt. Vydavatelé ho vyhazovali dveřmi, že je ten zvuk moc divný. Jenže v roce 1976 vyjel s hitem Morden a Feeling a vypálil všem rybník.
0: Jenom to chápu.
1: Koro celé první album nahrál sám dole v suterénu na koleně a prodali se ho miliony desek.
0: Šikovný chlap.
1: Vidíš, a ty tu mrzoutíš kvůli troše mraků.
0: 12 hodin zprávy a teď hudba.

0: Je 12 hodin.
1: Dobré odpoledne s Čet rádiem. Za u mikrofonu a mám pro vás čerstvé zpravodajství. Pojďme na to nejdůležitější. Severní Korea odpálila balistickou střelu k Japonskému moři, Rusko znovu zasáhlo most v Kyjevě a v Olomouci přibudou nová dětská psychiatrická lůžka. Severní Korea v sobotu vypálila balistickou střelu směrem k Japonskému moři, a to poté, co odmítla Jižní Koreji omluvu za zraněné vojáky. Fila odstartovala z oblasti kolem města Wonsan. O incidentu informovala jihokorejská armáda. Ve fakultní nemocnici v Olomouci vznikne 30 nových akutních lůžek pro dětské pacienty s psychiatrickými potížemi. Andrej Babiš upozornil, že v Česku existuje 19 psychiatrických nemocnic, ale jen 3 dětské. Investice do rekonstrukce a dostavby kliniky přesáhne 454 milionů korun bez daně. V Praze proběhl nelegální tuningový sraz, který se naštěstí obešel bez vážných zranění a výraznějších dopravních komplikací. Policisté zkontrolovali přes 1200 vozidel a odhalili 176 přestupků, za které rozdali pokuty v celkové výši zhruba 272 tisíc korun. Jednoho řidiče dokonce zadrželi, protože řídil i přes zákaz. Sesetek přesouvá do Brna, kde policie chystá podobná opatření. Rusko v sobotu znovu udeřilo na infrastrukturu Kyjeva, tentokrát zasáhlo dronem severní most přes řeku Dněpr. Starosta města Vitalij Kličko informoval, že na místo míří záchranné složky. Útoku předcházelo poškození jižního mostu při předchozích dronových náletech ve čtvrtek a v pátek. Dálniční policisté u Mikulova zastavili řidiče Audiny, který na silnici mezi Branišovicemi a Pohořelicemi jel rychlostí 172 km v hodině, přestože tam platí omezení na 90. Úsek si policisté vybrali cíleně, protože tam v srpnu došlo k tragické nehodě se dvěma mrtvými. Incident tak znovu upozornil na riziko nebezpečné jízdy v tomto místě. A teď sport. Hokejový Třinec pokračuje ve skvělé formě a v 7. kole Extraligy porazil Litvínov 3-2, čímž vyrovnal klubový rekord v počtu vítězství v řadě. Expert Martin Procházka přitom vyzdvihl i výkon třineckého trenéra Žábéky, kterého označil za vycházející trenérskou hvězdu. A na závěr dobrá zpráva z Karviné, města dlouho spojovaného se špatným ovzduším. Vzniklo tam nové inhalatorium, kde po dřevěných konstrukcích stéká léčivá solanka a uvolňuje se jemný aerosol prospěšný pro dýchací cesty. To je volně přístupné všem a inspirovali ho podobné stavby v Polsku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně jasno a 19, v Ostravě jasno a 18. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou. Zase loučí, Čet rádio hraje dál.

0: počasí.
1: Dobré odpoledne. Za u mikrofonu pojďme se podívat, co obloha chystá dál. Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně jasno a 19, v Ostravě jasno a 19. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 20, pátek deštivo, teploty kolem 13. Tolik odpolední počasí. Ať vám odpoledne pěkně utíká, přeje Honza.

0: To mi chceš tvrdit, že se někdo narodil s tak obřím egem, že o sobě mluví výhradně ve třetí osobě?
1: Náhodou jo, Bucouši. Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut jedna a venku je 15 stupňů a polojasno.
0: Kdo má vlastně narozeniny?
1: Slavný švédský útočník Zlatan Ibrahimovi. Ten pán kdysi prohlásil, že světový šampionát bez něj nestojí za koukání.
0: No jo. Tomu říkám sebedůvěra. Já když ráno nastartuju káru na první dobrou, tak si taky připadám jako král.
1: Stejná liga. Ale má parťáčku. Narozeniny má i zpěvačka Gwen Stefani z kapely No Doubt. Pamatuješ na jejich hit Don't Speak?
0: Usypíš devadesátky. Ta holka měla vždycky styl a neuvěřitelně červenou rtěnku. Vypadala, že se s nikým nemazlí.
1: To jo, pořádná ikona.
0: No vidíš? Já si pamatuju, jak jsme na tu písničku tancovali na plese v Kulturáku. Tedy mi ještě v mojí Škodovce netekla chladicí kapalina a byl jsem za hvězdu.
1: Pucane, brzdi. Už se zase dostáváš ke vzpomínkám na autodíly. V jednu hodin jsou na Čet rádiu zprávy a my musíme rozvolnit etér.

Je 13 hodin. Dobré odpoledne. Ucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Ve zprávách dnes. Severní Korea odpálila balistickou střelu k Japonskému moři, Rusko znovu zasáhlo most v Kyjevě a v Olomouci přibudou nová dětská psychiatrická lůžka. Rusko v sobotu znovu udeřilo na infrastrukturu Kyjeva, tentokrát zasáhlo dronem severní most přes řeku Dněpr. Starosta města Vitalij Kličko informoval, že na místo míří záchranné složky. Útoku předcházelo poškození jižního mostu při předchozích dronových náletech ve čtvrtek a v pátek. V Praze proběhl nelegální tuningový sraz, který se naštěstí obešel bez vážných zranění a výraznějších dopravních komplikací. Policisté zkontrolovali přes 1200 vozidel a odhalili 176 přestupků, za které rozdali pokuty v celkové výši zhruba 272 000 korun. Jednoho řidiče dokonce zadrželi, protože řídil i přes zákaz. CE se teď přesouvá do Brna, kde policie chystá podobná opatření. Dálniční policisté u Mikulova zastavili řidiče Audiny, který na silnici mezi Branišovicemi a Pohořelicemi jel rychlostí 172 km v hodině, přestože tam platí omezení na 90. Úsek si policisté vybrali cíleně, protože tam v srpnu došlo k tragické nehodě se dvěma mrtvými. Incident tak znovu upozornil na riziko nebezpečné jízdy v tomto místě. Severní Korea v sobotu vypálila balistickou střelu směrem k Japonskému moři, a to poté, co odmítla Jižní Koreji omluvu za zraněné vojáky. Střela odstartovala z oblasti kolem města Wonsan. O incidentu informovala jihokorejská armáda. Ve fakultní nemocnici v Olomouci vznikne 30 nových akutních lůžek pro dětské pacienty s psychiatrickými potížemi. Andrej Babiš upozornil, že v Česku existuje 19 psychiatrických nemocnic, ale jen 3 dětské. Investice do rekonstrukce a dostavby kliniky přesáhne 454 milionů korun bez daně. A teď sport. Hokejový Třinec pokračuje ve skvělé formě a v 7. kole extraligy porazil Litvínov 3-2, čímž vyrovnal klubový rekord v počtu vítězství v řadě. Expert Martin Procházka přitom vyzdvihl i výkon třineckého trenéra Žábéky, kterého označil za vycházející trenérskou hvězdu. A na závěr dobrá zpráva z Karviné, města dlouho spojovaného se špatným ovzduším. Vzniklo tam nové inhalatorium, kde po dřevěných konstrukcích stéká léčivá solanka a uvolňuje se jemný aerosol prospěšný pro dýchací cesty. To je volně přístupné všem a inspirovaly ho podobné stavby v Polsku. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně jasno a 20, v Ostravě jasno a 20. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Pohodový podvečer vám přeje Bucifal z Čet Rádia.

počasí. Tady Bucifal od počasí. Odpolední směna u oblohy hlásí čerstvou předpověď. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně jasno a 21, v Ostravě jasno a 21. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 20, v pátek deštivo, teploty kolem 13. Tolik dnešní předpověď. Krásné odpoledne vám přeje Bucifal z Čet rádia.

0: sluníčko venku a 19 stupňů mě fakt těší, naří jen krása.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut dvě.
0: Zase usínáš u pultu, bucane.
1: Mně ne, ale čtu si, že v Karviné postavili inhalatorium.
0: Cože?
1: Normálně dřevěná konstrukce v parku, stéká po ní solanka a dělá to aerosol.
0: Slaná mlha pod širým nebem.
1: No jo. Místní se inspirovali v Polsku a je to zadarmo pro všechny.
0: To mi přijde jako bezva nápad na podzim.
1: To sezení doma v obýváku se jdeš provětrat a ještě děláš něco pro průdušky.
0: Ty bys tam stejně seděl s kávou v ruce.
1: To bych nevylučoval.
0: Napište nám, jestli taková místa znáte nebo radši jezdíte k moři.
1: Za chvíli jsou ve 14 hodin na Čet rádiu zprávy a teď pošleme do etéru trochu muziky.

Je 14 hodin. Dobré odpoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. Hlavní události v kostce. Severní Korea odpálila balistickou střelu k Japonskému moři, Rusko znovu zasáhlo most v Kyjevě a v Olomouci přibudou nová dětská psychiatrická lůžka. Severní Korea v sobotu vypálila balistickou střelu směrem k Japonskému moři, a to poté, co odmítla Jižní Koreji omluvu za zraněné vojáky. Střela odstartovala z oblasti kolem města Wonsan. O incidentu informovala jihokorejská armáda. Rusko v sobotu znovu udeřilo na infrastrukturu Kyjeva, tentokrát zasáhlo dronem severní most přes řeku Dněpr. Starosta města Vitalij Kličko informoval, že na místo míří záchranné složky. Útoku předcházelo poškození jižního mostu při předchozích dronových náletech ve čtvrtek a v pátek. V Praze proběhl nelegální tuningový sraz, který se naštěstí obešel bez vážných zranění a výraznějších dopravních komplikací. Policisté zkontrolovali přes 1200 vozidel a odhalili 176 přestupků, za které rozdali pokuty v celkové výši zhruba 272 tisíc korun. Jednoho řidiče dokonce zadrželi, protože řídil i přes zákaz. Chce se teď přesouvá do Brna, kde policie chystá podobná opatření. Dálniční policisté u Mikulova zastavili řidiče Audiny, který na silnici mezi Branišovicemi a Pohořelicemi jel rychlostí 172 km v hodině, přestože tam platí omezení na 90. Úsek si policisté vybrali cíleně, protože tam v srpnu došlo k tragické nehodě se dvěma mrtvými. Incident tak znovu upozornil na riziko nebezpečné jízdy v tomto místě. Ve fakultní nemocnici v Olomouci vznikne 30 nových akutních lůžek pro dětské pacienty s psychiatrickými potížemi. Andrej Babiš upozornil, že v Česku existuje 19 psychiatrických nemocnic, ale jen 3 dětské. Investice do rekonstrukce a dostavby kliniky přesáhne 454 milionů korun bez daně. A teď sport. Hokejový Třinec pokračuje ve skvělé formě a v 7. kole extraligy porazil Litvínov 3-2, čímž vyrovnal klubový rekord v počtu vítězství v řadě. Expert Martin Procházka přitom vyzdvihl i výkon třineckého trenéra Žábéky, kterého označil za vycházející trenérskou hvězdu. A na závěr dobrá zpráva z Karviné, města dlouho spojovaného se špatným ovzduším. Vzniklo tam nové inhalatorium, kde po dřevěných konstrukcích stéká léčivá solanka a uvolňuje se jemný aerosol prospěšný pro dýchací cesty. To je volně přístupné všem a inspirovali ho podobné stavby v Polsku. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě jasno a 22. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z počasí vše. Pohodový podvečer u Čet rádia přeje váš Bucifal.

počasí. Dobré odpoledne, dámy a pánové. U počasí Bucifal podíváme se, co nás čeká. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 22, Ostravě jasno a 22. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 20, pátek deštivo, teploty kolem 13. Počasí máme za sebou. Bucifal se loučí, Čet Rádio hraje dál.

0: Slunce svítí, venku je 20 stupňů a lidé chodí v tričku, i když je říjen.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme 14.40 a já si tu chladím horké kafe.
0: Zase ten tvůj černý SMRťák.
1: Bez kafe bych nefungoval. Ale víš, vlastně, co mě dneska ráno při vázání kravaty napadlo?
0: Ty nosíš kravatu.
1: Na svatby a pohřby jo. Ale napadlo tě někdy, odkud to slovo vlastně pochází?
0: Z francouzštiny?
1: Původně z Francie jo, ale vzniklo z pojmenování Chorvatů.
0: Cože?
1: V 17. století sloužili v Paříži chorvačtí vojáci a ti nosili okolo krku jako rozlišovací znak barevné šátky.
0: A Francouzům se to líbilo.
1: No jo. Začali tomu říkat kravate, což znamenalo chorvatský. A odtud vznikla naši kravata.
0: Fakt.
1: Nejlíp vymysleli módu vojáci v poli.
0: To je dobrý. Napište nám, jestli nosíte kravatu radši s uzlem nebo vůbec. 15 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď vám do repráků pošleme pořádnou muziku.

Je 15 hodin. Příjemné odpoledne. U mikrofonu Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Rusko vyzývá cizince k opuštění Kyjeva a chystá další masivní útoky, premiér Babiš odmítá řeči o zmírnění protiruské retoriky a dlouholetý šéf útvaru rychlého nasazení Libor Lochman na konci kariéry dostává generálskou hvězdu. Premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Praze, že česká vláda zmírnila protiruskou retoriku a na předvolební schůzce na Přerovsku to označil za nepravdivé. Ministr zahraničí Petr Macinka naopak velvyslankyni přisvědčil s tím, že současná vláda nepokračuje v takzvaném hysterickém pokřikování předchozího kabinetu. Britská protiteroristická policie propustila na kauci britsko-íránského muže, kterého ve čtvrtek zadržela kvůli podezření z přípravy teroristického útoku poblíž letecké základny RAF Fairport na západě Anglie. Vyšetřování dál pokračuje, policie zároveň ukončila prohlídky dvou objektů v Londýně. Po téměř třech dekádách končí ve funkci ředitel útvaru rychlého nasazení Libor Lochman, jehož lidé se podíleli i na dopadení Jiřího Kajínka. Útvaru velel od roku 1996 a žádná jiná celostátní jednotka u nás neměla tak dlouho stejného šéfa. Na konci kariéry, kterou musí v 65 letech podle zákona ukončit, ještě získá druhou generálskou hvězdu. Dva lidské životy si v sobotu vyžádali dopravní nehody ve středních Čechách. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy zemřel řidič osobního auta po nárazu do stavebního stroje, jeho spolujezdkyně utrpěla těžká zranění. U Přerova nad Labem na Nymbursku zahynula při jiné nehodě 20-letá řidička. Rusko v sobotu vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že armáda bude na ukrajinskou metropoli i nadále podnikat takzvané odvetné údery. A teď sport. Čeští fotbalisté nastoupí ve španělském Ovědu proti úřadujícím mistrům světa i Evropy. Expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát odhaduje šanci českého týmu na výhru zhruba na 10%, pokud se nestane něco nečekaného. A na závěr něco pro milovníky knih. Z pražské tramvajové zastávky nádraží Holešovice se na jeden den stala takzvaná knižní zastávka s podzimní literární výzdobou, infostánkem i bibliobusem městské knihovny. Podobné tematické proměny zastávek chystá dopravní podnik Ropit i do budoucna. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 21 stupňů, Brně polojasno a 22, Ostravě jasno a 22. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Hezké odpoledne vám přeje Bucifal.

počasí. Dobré odpoledne. Lucifal má pro vás předpověď na zbytek dne i na další dny. Aktuálně v Praze jasno a 21 stupňů, v Brně polojasno a 23, v Ostravě jasno a 22. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 20, v pátek deštivo, teploty kolem 13. Tolik odpolední počasí. Ať vám odpoledne pěkně utíká, přeje Bucifal.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 4.
1: Ty drobečky z koláče po sobě neuklidíš ani odpoledne, co?
0: Náhodou uklidila. Venku je polojasno a 21 stupňů, tak nebrublej.
1: Já nebrublu, mám horkou kávu a pohodu. Znáš Quinta da Regaleira?
0: Co to je?
1: Zámecký park v Portugalsku. Mají tam takzvanou studnu zasvěcení, což je obrácená věž zavrtaná 27 metrů do země.
0: Věž do země?
1: No jo. Po spirálovém schodišti jdeš 9 pater dolů do tmy, prý kvůli zednářským rituálům.
0: To ne. Lézt do tmy a vlhka je přece úplný nesmysl.
1: V tom je to tajemno. Tle je labirint chodbiček, co tě dovede k jezírku a světlu.
0: Fakt ne.
1: Mně by se dole líbilo, v chládku bych si v klidu vypil kafe.
0: Mavé díře?
1: V mojem autě je taky tma a vlhko, tak jsem zvyklý.
0: Ty jsi nepoučitelný, bucouši. V 16 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď pošleme do etéru pořádný rytmus.

Je 16 hodin. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ucifal u mikrofonu, den je v polovině a já mám jeho průběžnou bilanci. Pojďme na to nejdůležitější. Rusko vyzývá cizince k opuštění Kyjeva a chystá další masivní útoky, premiér Babiš odmítá řeči o zmírnění protiruské retoriky a dlouholetý šéf útvaru rychlého nasazení Libor Lofman na konci kariéry dostává generálskou hvězdu. Valické životy si v sobotu vyžádali dopravní nehody ve středních Čechách. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy zemřel řidič osobního auta po nárazu do stavebního stroje, jeho spolujezdkyně utrpěla těžká zranění. U Přerova nad Labem na Nymbursku zahynula při jiné nehodě 20-letá řidička. Rusko v sobotu vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že armáda bude na ukrajinskou metropoli i nadále podnikat tzv. Odvetné údery. Premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Praze, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku a na předvolební schůzce na Přerovsku to označil za nepravdivé. Ministr zahraničí Petr Macinka naopak velvyslankyni přisvědčil s tím, že současná vláda nepokračuje v takzvaném hysterickém pokřikování předchozího kabinetu. Britská protiteroristická policie propustila na kauci britsko-iránského muže, kterého ve čtvrtek zadržela kvůli podezření z přípravy teroristického útoku poblíž letecké základny RAF Fairport na západě Anglie. Vyšetřování dál pokračuje, policie zároveň ukončila prohlídky dvou objektů v Londýně. Po téměř třech dekádách končí ve funkci ředitel útvaru rychlého nasazení Libor Lofman, jehož lidé se podíleli i na dopadení Jiřího Kajínka. Útvaru velel od roku 1996 a žádná jiná celostátní jednotka u nás neměla tak dlouho stejného šéfa. Na konci kariéry, kterou musí v 65 letech podle zákona ukončit, ještě získá druhou generálskou hvězdu. A teď sport. Čeští fotbalisté nastoupí ve španělském ovědu proti úřadujícím mistrům světa i Evropy. Expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát odhaduje šanci českého týmu na výhru zhruba na 10%, pokud se nestane něco nečekaného. A na závěr něco pro milovníky knih. Z pražské tramvajové zastávky nádraží Holešovice se na jeden den stala takzvaná knižní zastávka s podzimní literární výzdobou, infostánkem i bibliobusem městské knihovny. Podobné tematické proměny zastávek chystá dopravní podnik Ropit i do budoucna. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, v Brně jasno a 23, v Ostravě polojasno a 22. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis ČT Rádia s Bucifalem. Na silnici I33 v Náchodě, v ulici Běloveská, se před chvílí stala dopravní nehoda, probíhá úklid vozovky, počítejte se zdržením. V Soběslavi na Táborsku havarovalo osobní auto s dodávkou v ulici Nová, na místě zasahují záchranné složky, projíždí se opatrně. Před hodinou došlo k nehodě na silnici číslo 57 ve Valašském Meziříčí, probíhá vyšetřování a na vozovce zůstává překážka. Na dálnici D10 směrem na Prahu, mezi 50. a 51. kilometrem, hlásí policie chodce na vozovce, řidiči by měli zpomalit a dávat pozor. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony. V Praze na Libeňském mostě dál probíhá jeho demolice a výstavba nového mostu, platí tam dopravní omezení pro auta i tramvaje. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde nakrmit káru a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

bokem, zkouší chodit pořadovým krokem. Podroušenej Viktor tančí s Hugem kankán. Viktor bude spojař, Hugo zase tankán. A ten Jarda, který dokončil ani osmiletku,

My jsme těch... Žáček, jo? My jsme těch písní nacvičili víc.

počasí. Příjemné odpoledne s Čet rádiem. Vybucifal a tohle je předpověď počasí na zbytek dne i na další dny. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, Brně jasno a 23, Ostravě polojasno a 22. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 20, pátek deštivo, teploty kolem 13. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. Na silnici I33 v Náchodě, ulici Běloveská, se před chvílí stala dopravní nehoda, probíhá úklid vozovky, počítejte se zdržením. V Soběslavi na Táborsku havarovalo osobní auto s dodávkou v ulici Nová, na místě zasahují záchranné složky, projíždí se opatrně. Před hodinou došlo k nehodě na silnici číslo 57 ve Valašském Meziříčí, probíhá vyšetřování a na vozovce zůstává překážka. Na dálnici D10 směrem na Prahu, mezi 50. a 51. kilometrem, hlásí policie chodce na vozovce, řidiči by měli zpomalit a dávat pozor. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony. V Praze na Libeňském mostě dál probíhá jeho demolice a výstavba nového mostu, platí tam dopravní omezení pro auta i tramvaje. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde nakrmit káru a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 5.
1: Ty se křeníš do toho hrnku, jako bys v něm měl tekuté zlato, Bucane.
0: Kávu mi nech na pokoji. Zvlášť když je venku jasno a 22 stupňů.
1: No jo, naří jen krása. Znáš vlastně příběh jedné slavné ostravské písničky?
0: Které myslíš?
1: Lásko, voníš deštěm. Víš, odkud se vzala?
0: To nevím.
1: Originál napsala britská heavy metalová kapela Black Sabbath. Jmenuje se She Is Gone.
0: Cože?
1: Fakt. Marie Rotrová tu baladu slyšela z desky a strašně moc jí chtěla zaspívat česky.
0: A text jí napsal Nohavica, že jo?
1: V roce 1980. Jaromír Nohavica k tomu sedl a stvořil ten nádherný text o dešti a lásce.
0: To je dobrý. Metalový ploužák z Ostravy.
1: Kytarista od Black Sabbath Tony Iommi prý dokonce řekl, že Marie to zaspívala líp než jejich zpěvák.
0: No jo, naši muzikanti se nestratí.
1: Napište nám, jakou převzatou písničku v češtině máte nejraději vy.
0: V 17 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď vám pustíme trochu muziky.

Je 17 hodin. Dobré odpoledne. Ucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Hlavní události v kostce. Rusko vyzývá cizince k opuštění Kyjeva a chystá další masivní útoky, premiér Babiš odmítá řeči o zmírnění protiruské retoriky a dlouholetý šéf útvaru rychlého nasazení Libor Lofman na konci kariéry dostává generálskou hvězdu. Po téměř třech dekádách končí ve funkci ředitel útvaru rychlého nasazení Libor Lofman, jehož lidé se podíleli i na dopadení Jiřího Kajínka. Útvaru velel od roku 1996 a žádná jiná celostátní jednotka u nás neměla tak dlouho stejného šéfa. Na konci kariéry, kterou musí v 65 letech podle zákona ukončit, ještě získá druhou generálskou hvězdu. Britská protiteroristická policie propustila na kauci britsko-iránského muže, kterého ve čtvrtek zadržela kvůli podezření z přípravy teroristického útoku poblíž letecké základny RAF Fairford na západě Anglie. Vyšetřování dál pokračuje, policie zároveň ukončila prohlídky dvou objektů v Londýně. Rusko v sobotu vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že armáda bude na ukrajinskou metropoli i nadále podnikat tzv. Odvetné údery. Dva lidské životy si v sobotu vyžádali dopravní nehody ve středních Čechách. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy zemřel řidič osobního auta po nárazu do stavebního stroje, jeho spolujezdkyně utrpěla těžká zranění. U Přerova nad Labem na Nymbursku zahynula při jiné nehodě 20-letá řidička. Premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Praze, že česká vláda zmírnila protiruskou retoriku a na předvolební schůzce na Přerovsku to označil za nepravdivé. Ministr zahraničí Petr Macinka naopak velvyslankyni přisvědčil s tím, že současná vláda nepokračuje v takzvaném hysterickém pokřikování předchozího kabinetu. A teď sport. Čeští fotbalisté nastoupí ve španělském Ovědu proti úřadujícím mistrům světa i Evropy. Expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát odhaduje šanci českého týmu na výhru zhruba na 10%, pokud se nestane něco nečekaného. A na závěr něco pro milovníky knih. Z pražské tramvajové zastávky nádraží Holešovice se na jeden den stala takzvaná knižní zastávka s podzimní literární výzdobou, infostánkem i bibliobusem městské knihovny. Podobné tematické proměny zastávek chystá dopravní podnik Ropit i do budoucna. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 22 stupňů, v Brně polojasno a 23, Ostravě jasno a 22. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Vážení posluchači, odpolední dopravní servis Čet Rádia. Bucifal. Na silnici 62 u Ústí nad Labem došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut. Na vozovce je překážka, řidiči tudy projíždí se zvýšenou opatrností. Na silnici 57 ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku probíhá od před hodinou vyšetřování nehody, i tam je na silnici překážka a je nutná zvýšená opatrnost. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

počasí. Odpoledne s Čedrádiem věží a Bucipal přináší, jak bude do večera i zítra. Aktuálně v Praze jasno a 22 stupňů, v Brně polojasno a 22, v Ostravě jasno a 22. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 20, pátek deštivo, teploty kolem 13. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Vážení posluchači, odpolední dopravní servis Čedrádia. Bucipal. Na silnici 62 u Ústí nad Labem došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut. Na vozovce je překážka, řidiči tudy projíždí se zvýšenou opatrností. Na silnici 57 ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku probíhá od před hodinou vyšetřování nehody, i tam je na silnici překážka a je nutná zvýšená opatrnost. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čedrádia. S dovolením se loučí Bucipal, šťastnou cestu domů.

0: Dobrý podvečer z Čedrádia, máme za 20 minut 6.
1: Venku je jasných 22 stupňů, ale já mám tip na večer pod lampou.
0: Snad nechceš doporučovat komiksy.
1: A proč ne?
0: To je pro děti.
1: Pucouši, to je blbost. No. Grafický román Persepolis od Mariany Satrapiové děti fakt nečtou.
0: To je to za název?
1: Autobiografický příběh o holce, co vyrůstá v Íránu během islámské revoluce.
0: To bude ponurý.
1: Vůbec ne, je to trefné a upřímné.
0: Vlasti, tipné v teheránských ulicích.
1: Jo, když pašuješ kazety punkových kapel pod šátkem, smích tě nepřejde.
0: No vidíš.
1: Rodiče ji nakonec pošlou do Vídně, aby mohla vůbec dýchat.
0: 18 hodin zprávy Čet rádia a teď hudba.

Je 18 hodin. Dobrý večer s Čet rádiem. Jde Bucifal a mám pro vás přehled dnešního dění. Ve zprávách dnes. Nad Saudskou Arábií došlo k pokusu o únos letadla mířícího do Tel Avivu. Ve španělských městech demonstrovali 10 000 lidí proti vysokým nájmům. Lékaři apelují na veřejnost, aby se nechala včas očkovat proti chřipce. V Jihočeském kraji měli hasiči a policisté v sobotu plné ruce práce, do odpoledních hodin zasahovali už u zhruba 40 dopravních nehod. Mezi těmi vážnějšími byla i srážka sanitky s osobním autem v Soběslavi, při níž se lehce zranili 3 lidé. Lékaři teď doporučují nechat se očkovat proti chřipce, protože sezona právě začíná a vakcína se každý rok upravuje podle toho, které varianty viru mají převládat. Epidemiolog Roman Primula upozorňuje, že očkování nejvíc chrání před těžkým průběhem nemoci a hospitalizací, a to až z 90%, zatímco u lehčích forem je účinek nižší. Nad Saudskou Arábií došlo k pokusu o únos letadla směřujícího do Tel Avivu, na palubě byli i izraelští cestující a let provozovali emirátské aerolinky. Za činem stál občan Ománu a celá událost připomíná složité poměry v regionu, navíc jen krátce po výročí teroristických útoků z 11. září. Ve španělských městech vyšli v sobotu do ulic 10 000 lidí, kteří protestovali proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. Demonstrace přišly den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na ochranu nájemníků. Vlnu nevole podle agentur ještě umocnilo zářijové vystěhování ženy ve věku 87 let z jejího bytu v Madridu, ačkoliv se do něj nakonec mohla vrátit. Čeští zemědělci mají za sebou silně ztrátovou sezonu, sucho srazilo úrodu takřka veškeré zeleniny a ceny nafty se téměř zdvojnásobily. Ministerstvo zemědělství slíbilo kompenzace ve výši 3,5 miliardy korun, podle zemědělců to ale nebude stačit. Někteří hospodáři už omezují chov dobytka a zvažují i propouštění zaměstnanců. A teď sport. Šermíř Alexander Choupenit se po letošním titulu mistra světa stal i sportovcem roku Vysokoškolského sportovního centra Victoria, cenu převzal v pražské hale Polimanka. V rozhovoru pro radiožurnál Sport přiznal, že ho nejvíc těší radost z návratu k tvrdé každodenní práci. Podobně zajímavý příběh přátelství se odehraje i ve španělském fotbale, kde se utkají trenéři domácí a české reprezentace. Luis de la Fuente a David Deneu spolu kdysi roky spolupracovali a podle vlastních slov si i přes soupeření na lavičkách zůstávají velmi blízcí. A na závěr něco pro milovníky knih, tramvajová zastávka nádraží Holešovice se na jeden den proměnila v zastávku knižní s podzimní výzdobou i knihovnickým autobusem. Jde o jednu z řady tematických zastávek, které pro cestující připravuje pražský dopravní podnik ROPY. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 22 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 21. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Bucifal hlásí, jak vypadá večerní provoz. V Praze v ulici pod dálnicí došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezený, projíždějte opatrně. V ulici Hornoměcholupská v Praze se před hodinou střetlo osobní auto s cyklistou, na místě zasahují složky, počítejte se zdržením. Na silnici I11 v obci Červená voda na Ústecko-Orlicku se před hodinou srazilo osobní auto s motocyklem, provoz je omezen. V obce Březina na Brnovenkovsku na silnici 3. třídy 37 445 probíhá vyšetřování nehody, místy může být uzavřena celá vozovka. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu Brno Centrum, tvoří se tam kolony. V Praze na Libeňském mostě trvá dlouhodobá rekonstrukce, počítejte s omezením provozu i tramvají. Dálnice jsou sjízdné bez omezení.
To byl večerní dopravní servis Čet Rádia. Bucifal vám přeje klidný večer za volantem.

0: Příběh dne.
1: Představte si anglické městečko Lyme Regis na konci 18. století, kde se pod útesy plnými skamenělin prohánělo malé děvčátko se psem a kladívkem v ruce. Jmenovala se Mary Anningová a narodila se roku 1799 do chudé rodiny truhláře, který fosilie sbíral a prodával turistům, aby uživil rodinu. Když byla Mary ještě nemluvně, přežila zásah bleskem, který zabil tři ženy, jež ji drželi v náručí, a lidé pak říkali, že právě od té chvíle byla bystřejší a zvídavější než ostatní děti. Po otcově smrti zůstala rodina bez prostředků a Mary se spolu s bratrem živila sbíráním a prodejem takzvaných hadích kamenů, tedy skamenělých amonitů, podél nebezpečných, sesouvajících se útesů. Ve svých 12 letech učinila objev, který ji proslavil po celé Evropě, bratr našel podivnou lebku a Mary během několika měsíců vykopala celou kostru dávného mořského ještěra, dnes známého jako Ichthyosaurus. Později objevila i první kompletní kostru plesiosaura a jeden z prvních exemplářů létajícího pterosaura v Anglii, čímž doslova položila základy moderní paleontologie. Jenže jako žena bez vzdělání a bez majetku nesměla vstoupit do geologické společnosti v Londýně, a tak si vědci z jejich nálezů dělali jméno a slávu, zatímco ona žila skromně a často na pokraji chudoby. Přesto se nevzdávala, dál chodila pod útesy za každého počasí, psala si poznámky, kreslila anatomické nákresy a dopisovala si s předními geology své doby, kteří si jejich znalostí nesmírně vážili. Teprve dlouho po její smrti uznala vědecká obec, že právě tahle nenápadná žena z přímořského městečka zásadně změnila pohled lidstva na dějiny země a na to, že na ní kdysi žili tvorové, jaké si nikdo neuměl ani představit. Dnes visí její busta v přírodovědném muzeu v Londýně a její příběh učí studenty po celém světě. Mary Anningová nám i po 200 letech připomíná, že touha poznávat a trpělivá každodenní práce dokážou prorazit i tam, kde brány společnosti zůstávají pevně zavřené.

počasí. Dobrý večer, vážení posluchači. Tady Bucifal a s dovolením se podíváme, co chystá noc a zítřek. Aktuálně máme jasno v Praze 21 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 20. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, úterý a ve středu mohavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 16, pátek zataženo, teploty kolem 13. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Bucifal hlásí, jak vypadá večerní provoz. V Praze v ulici pod dálnicí došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezený, projíždějte opatrně. V ulici Hornoměcholupská v Praze se před hodinou střetlo osobní auto s cyklistou, na místě zasahují složky, počítejte se zdržením. Na silnici I11 v obci Červená voda na Ústecko-Orlicku se před hodinou srazilo osobní auto s motocyklem, provoz je omezen. Obce Březina na Brnovenkovsku na silnici 3. třídy 37 445 probíhá vyšetřování nehody, místy může být uzavřena celá vozovka. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu Brno Centrum, tvoří se tam kolony. V Praze na Libeňském mostě trvá dlouhodobá rekonstrukce, počítejte s omezením provozu i tramvají. Dálnice jsou sjízdné bez omezení. To byl večerní dopravní servis Čet Rádia. Bucifal vám přeje klidný večer za volantem.

0: Ten tvůj vyhlášený rybízový koláč byl pod ní tvrdý jako bota, Bucane.
1: Protože ho máš jíst čerstvý a neho nechávat na lince. Dobrý podvečer z Čet rádia, máme za 20 minut 7, venku je jasno a 21 stupňů.
0: Stejně si tam dal málo cukru. Ale k muzice, víš, jak vznikla polská písnička Bijá flaga od kapely Republika?
1: To nevím, 80. léta v Polsku byla dost divoká.
0: Pěvák Grzegorz Ciechowski napsal v roce 1982, když viděl, jak jeho bývalí spolužáci vzdali mladické sny a prodali se za teplá místa.
1: Klasický příběh.
0: Jenže oni si k tomu vymysleli i drsnou vizuální stylizaci.
1: Černobílou?
0: No jo. Nosili jen černé obleky s bílými proužky a na pódiu měli obří bílé vlajky. V šedivém komunistickém Polsku to působilo jako ze sci-fi.
1: Mě by to teda nenadchlo, vypadá to jako přechod pro chodce nebo vězeňský úbor.
0: Ty nemáš vůbec smysl pro styl, byla z toho obrovská senzace.
1: To lidí jíst to chutí.
0: Každopádně teď bych pustila nějakou svižnou novou vlnu.
1: Ani náhodou poctivá kytarovka je lepší. 19 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, tak teď vybírám já.
0: Ani omylem, nová vlna vyhrává.
1: Mula, tlačítko mám blíž.

0: Krásný sobotní večer, máme za minutku 19. hodinu, to znamená čekají nás zprávy v celou a hned po nich 2 hodiny živého vysílání, tedy sobotních písniček na přání. No ale teď už tedy 19. hodina, zprávy s Bucifalem.
1: Je 19 hodin. Dobrý večer, vážení posluchači Čet Rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucifal a začínají večerní zprávy. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Nad Saúdskou Arábií došlo k pokusu o únos letadla mířícího do Tel Avivu. Ve španělských městech demonstrovali 10 000 lidí proti vysokým nájmům. Lékaři apelují na veřejnost, aby se nechala včas očkovat proti chřipce. Lékaři teď doporučují nechat se očkovat proti chřipce, protože sezona právě začíná a vakcína se každý rok upravuje podle toho, které varianty viru mají převládat. Epidemiolog Roman Primula upozorňuje, že očkování nejvíc chrání před těžkým průběhem nemoci a hospitalizací, a to až z 90%, zatímco u lehčích forem je účinek nižší. Nad Saúdskou Arábií došlo k pokusu o únos letadla směřujícího do Tel Avivu, na palubě byli i izraelští cestující a let provozovali emirátské aerolinky. Za činem stál občan Ománu a celá událost připomíná složité poměry v regionu, navíc jen krátce po výročí teroristických útoků z 11. září. Ve španělských městech vyšli v sobotu do ulic 10 000 lidí, kteří protestovali proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. Demonstrace přišly den poté, co parlament odmítl 2 vládní opatření na ochranu nájemníků. Vlnu nevole podle agentury ještě umocnilo zářijové vystěhování ženy ve věku 87 let z jejího bytu v Madridu, ačkoliv se do něj nakonec mohla vrátit. Čeští zemědělci mají za sebou silně ztrátovou sezonu, sucho srazilo úrodu takřka veškeré zeleniny a ceny nafty se téměř dvojnásobily. Ministerstvo zemědělství slíbilo kompenzace ve výši 3,5 miliardy korun, podle zemědělců to ale nebude stačit. Někteří hospodáři už omezují chov dobytka a zvažují i propouštění zaměstnanců. V Jihočeském kraji měli hasiči a policisté v sobotu plné ruce práce, do odpoledních hodin zasahovali už u zhruba 40 dopravních nehod. Mezi těmi vážnějšími byla i srážka sanitky s osobním autem v Soběslavi, při níž se lehce zranili 3 lidé. A teď sport. Šermíř Alexander Choupenit se po letošním titulu mistra světa stal i sportovcem roku Vysokoškolského sportovního centra Victoria, cenu převzal v pražské hale Polimanka. V rozhovoru pro radiožurnál Sport přiznal, že ho nejvíc těší radost z návratu k tvrdé každodenní práci. Podobně zajímavý příběh přátelství se odehraje i ve španělském fotbale, kde se utkají trenéři domácí a české reprezentace. Luis de la Fuente a David Deneu spolu kdysi roky spolupracovali a podle vlastních slov si i přes soupeření na lavičkách zůstávají velmi blízcí. A na závěr něco pro milovníky knih, tramvajová zastávka nádraží Holešovice se na jeden den proměnila v zastávku knižní s podzimní výzdobou i knihovnickým autobusem. Jde o jednu z řady tematických zastávek, které pro cestující připravuje pražský dopravní podnik Ropin. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 20 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 19. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Vážení posluchači, večerní dopravní servis Čet Rádia. Bucifal. Na silnici 37 445 u obce Březina na Brněnsku se před chvílí stala nehoda, vozovka je už zprůjezněná. Na dálnici D1 na 190. kilometru směrem na Ostravu stojí poroukané vozidlo na krajnici, počítejte se zdržením. Na téže dálnici na 205. kilometru směrem na Brno brání provozu další porouchané vozidlo, situace trvá už od podvečera. Brně na ulici Hněvkovského bylo zrušeno varování před spadeným dopravním značením, překážka je odstraněna. V Brně pokračuje rozsáhlá rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum, provoz je tam komplikovaný a potrvá to až do konce listopadu příštího roku. Na jihu Čech jsou kvůli stavbě dálnice D3 u Kaplice uzavřené silnice 3. třídy směrem k hranici s Rakouskem, omezení platí do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemný večer přeje Bucifal.

0: 19 hodin a 6 minut, k tomu posloucháte sobotní živé vysílání. Písničky na přání nám odstartovaly hned po zprávách. Jdeme na to z ostra, protože máme i prvního volajícího rovnou. Halo, halo, kdo pak je tam?
1: Jura, hledám.
0: Ahoj Juro, tak povídej, jaký máš víkend, jak se ti daří?
1: Dneska perfektně.
0: No, tak to je dobře. Nějaké plány na neděli?
1: Jasně.
0: No a řekneš nám je?
1: Zajdu si pro pivo a auto.
0: Perfektní plán, perfektní. Dobře.
1: Děkuji.
0: Juro, povídej, co budem hrát a komu to pošleš?
1: No, pošlu to své přítelkyni, kterou teď musím uvědomit o tom, ať si to zapne taky.
0: Dobře, tak jo, o tom uvědom. Budeme hrát tedy tenkrát na západě, jak jsme se domluvili, tak to pouštím od Věry Špinarové a je to takhle všechno?
1: Ano, naprosto.
0: Dobře, tak jo, tak se mě pěkně, díky za zavolání, ahoj.
1: Taky čau.
0: Tak, to byl první volající, Jura, tak výborně, kdo budete chtít, samozřejmě můžete také volat na 70 92 323 100, to je číslo sem ke mně do vysílání. To byl perfektní start dnešního večera, co říkáte. Tak zahrajeme tu Špinarku a půjdeme se podívat ještě na nějaký vzkaz, mrkneme na to. Tak, také napsal Vine 1985. Hezký večer do rádia, chtěl bych prosím nechat zahrát od Alkoholu na Slavníku a bylo by to pro Tezit 15 a pro všechny posluchače, díky moc. Tak vůbec nemáš za co, také máme to tam, je to připraveno. Tak teď už jenom pohoduj poslech s Chat rádiem.

0: ulicí.
1: Tak, perfektní, jsem se úplně netrefil na tom výběru, že jo, tak omlouvám se a jdeme to. Ježišmar, jak se to jmenuje? Tak, mám normálně v okno, jak se to jmenuje, tak zkusíme se podívat přímo na tu špinárku a třeba mě to nakopne. Jednoho dne se vrátíš, to je ono. Tak jo, tak jdeme na to, omlouvám se a teď už ta správná písnička jde právě k vám.

17 minut po 19. hodině popojedeme dál, pokračujeme živým vysíláním, písničkách na přání, samozřejmě vašim vzkazům se jdeme věnovat a to hned, protože je tam docela zásobička, což je super, aspoň je z čeho vybírat a máme co číst, tak pojďme rovnou na to bez odkladu. Kdo je teď na řadě? Vicky. Tak ahoj Honzo, dnes 3. října uplynulo 59 let od smrti Woody Guthrieho. Můžeš na jeho počest zahrát od Boba Dylana song The Woody? Děkuji.

předem Vicky. Jasně, že můžu. Mám to připraveno, takže určitě zahrajem, jdeme na to. No a další přáníčko, Funko 6 píše, dobrý večer, chtěl bych poprosit, je-li to možné, zahrát píseň od MC Erika Barbara Anděl 2, pro které lidi, kteří tu mezi námi už nejsou a chybí nám. Děkuji. Tak vůbec není zač, samozřejmě se k tomu připojuju a jdeme si to prostě jednoduše pustit. Tak pohodový poslech přeju.

Pět minut před půl osmou posloucháte živé vysílání Četrádia a písničky na přání a mrkneme se na další vaše vzkazy. Tak co budeme hrát teď a pro koho to bude? Tak píše nám Viktorie. Dobrý večer Honzíku, mohu prosím poprosit pro mé kamarády a naše dvě hrdličky z mé nejoblíbenější místnosti na chatu L a K žitem od Serge Gainsbourga a Jane Birkin, děkuji. Tak vůbec nemáš za co, určitě posílám to tam. Také Vicky píše. Dobrý večer, prosím o písničku pro mou kamarádku Květinka 4046 od R.E.M. Everybody Hearts. Díky. Tak vůbec nemáš zač. Mám to připraveno, zahrajeme si to. Mezi těma dvěma skladbama tam stříhneme také počasí, podíváme se, jaké nás čeká v těch nejbližších dnech. No a zase budeme pokračovat dál vašima dalšíma vzkazama a dělat si prostě radost sami sobě a nebo našim blízkým, jak chcete vy. Pohodový poslech.

0: počasí.
1: Je tady půl osma, tak pojďme mrknout na to, jaké nás čeká počasí. V noci nám klesnou teploty na 9 až 4 stupně, v údolích dokonce pouze ke 2 stupňům a ojedinělé přízemní mrazíky, no na hlavně na útisku. V 1000 metrech na horách bude okolo 6, no a pojďme přes den, jaká nás čeká neděle. Očekáváme jasno až polojasno, jenom ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojedinělé možnost slabého deště, na Moravě a ve Slezsku od západu přibývání oblačnosti až později odpoledne a také večer. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15, na Šumavě i 19 stupni, jenom na Hutisku ne. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, během dne na východě přechodně mírný jižní až jihozápadní 2 až 6 metrů. Pojďme na start nového týdne, co pak nás čeká v pondělí. Bude v noci a ráno také většinou oblačno až zataženo, výjimečně se vytvoří mlhy a ojediněle se jižní polovině území vyskytne také slabý déšť. Postupně během dopoledne bude oblačnosti ubývat na jasno až polojasno, jenom na Hutisku ne. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů, nejvyšší denní 18 až 22, no a v úterý tak to bude podobně, jasno nebo skoro jasno, noční teploty 9 až 5, v údolích tedy pouze 3, ojedinělé také přízemní mrazíky, no a ve dne nám vystoupají na 20 až 24 stupňů. No tak to je pěkný říjen, co říkáte? Tak každopádně doufám, že se nám bude dařit stejně tak, jako to počasí. No a teď už půjdeme zase na písničky, mrkneme se dál, budeme hrát další skladbu, a to tedy R.E.M., jak jsem slíbil, no a hned potom půjdeme na další vaše vzkazy.

38 minut po 19. hodině posloucháte Čet Rádio, živé vysílání, sobotní písničky na přání. Já jsem rád, že dneska tolik píšete, máme tady hodně vzkazů, tak se na ně určitě půjdeme podívat, ať to všechno stihneme odbavit. No a něco nám odbavit bohužel nepůjde, tak to rovnou vyřídím, protože psala Vicky. Honzíku, můžeme prosit zahrát pro místnost u zlobivého čertíka z pohádky Láska rohatá, písnička Na mou duši. Tak bohužel je mi líto, snažil jsem se, ale bohužel nesehnal jsem to. Určitě ne tedy ve kvalitě, která by šla dát do rádiového vysílání. Tak to se omlouvám, tady nebudu moc vyhovět. Napiš si teda i o něco jiného. Tak čtu to rovnou, abys nemusela čekat, protože jsou tam ještě další přáníčka, která jsou předtím. A to je od Čertík 55. Hezký večer, můžete dát písničku pro kamarádku Vicky, a to tuhle písničku chtěl bych ti dát od bratří Nedvědů. Děkuji. Určitě ano, mám to připravené. Zahrajem si. A také Vicky, tentokrát s přáníčkem, které půjde odbavit. Honzíku, můžeme prosím zahrát mému kamarádovi a největšímu zlobidlu na chatu Čertík 55 od Zuzany Navarové Čertví proč? Díky. Jasně, že můžeme. Mám připraveno, tak jdeme na to. Bratři Nedvědi a také Zuzka Navarová, to je to, co budeme hrát právě teď, 39 minut po 19. hodině.

0: 8:45 bude za pár okamžiků, no a my půjdeme dál zase věnovat se vašim vzkazům a přáníčkám, tak pojďme na to. Napsal Radici, zahraj přátelům na tetkách od Valdy Zlaté růže z Texasu, děkuji, tak vůbec nemáš za co, určitě zahraju. A také Vine 1985 píše, a k tomu dne hudby bych si přál pro sebe nechat zahrát od Kali Nikto, díky moc, tak vůbec nemáš za co. Jdeme na to, mám to připravené, takže Valdemar Matuška, také Kali, to je to, co budeme hrát právě teď, 15 minut před 20. hodinou.
1: Jedu vám takhle stezkou dát koňů v řece pít.

Погоди, дай мне пару сек. Один

Za 9 minut máme 20. hodinu, tak stihneme akorát dva vzkazy, které tu čekají, tak pojďme rovnou na ně. Vicky píše, poprosím o písničku Radio Gaga od Queenu pro vás do Chat Rádia a pro Bucifala s jeho sexy hlasem, děkuji. Tak vůbec nemáš za co, ono mu to udělá radost klukovi, za 9 minut jde na zprávy, tak o to líp se mu budou asi dělat. A vážně děkujem za celé Chat Rádio. Pojďme dál, Rainbow 8 píše, dobrý večer všem, prosím pro lovery od Michala Tučného písničku Rád se brouzdám rosou, díky. No tak jo, pojďme se brouzdat rosou. I když hele, bacha na hutisku, tam když je rosa, tak to je na gumáky, jo, ale tak dobrý. Takže dáme Queen a Michal Tučný, to je teď, co budeme hrát poslední dvě skladby v této hodince, pak zprávy s naším Bucoušem, no a hned po nich zase pokračujeme v písničkách na přání. Vaše vzkazy tu máme, píšete, je to paráda, tak určitě si to také všechno zahrajeme. Tak jdeme na to, Queeni.

0: Teda toto uteklo. První hodina je za náma, teď nás čekají zprávy v celou, tak už musím předat prostor našemu sexy Bucanovi, ale zase za zhruba 3-4 minutky, tedy hned po zprávách, pokračujeme v živém vysílání a v písničkách na přání. Budeme se věnovat dalším vašim vzkazům, teď už tedy 20. hodina a zprávy.
1: Je 20 hodin. Příjemný večer. U mikrofonu Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Nad Saúdskou Arábií došlo k pokusu o únos letadla mířícího do Tel Avivu. Ve španělských městech demonstrovali 10 000 lidí proti vysokým nájmům. Lékaři apelují na veřejnost, aby se nechala včas očkovat proti chřipce. Ve španělských městech vyšli v sobotu do ulic 10 000 lidí, kteří protestovali proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. Demonstrace přišly den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na ochranu nájemníků. Vlnu nevole podle agentury ještě umocnilo zářijové vystěhování ženy ve věku 87 let z jejího bytu v Madridu, ačkoliv se do něj nakonec mohla vrátit. Lékaři teď doporučují nechat se očkovat proti chřipce, protože sezona právě začíná a vakcína se každý rok upravuje podle toho, které varianty viru mají převládat. Epidemiolog Roman Primula upozorňuje, že očkování nejvíc chrání před těžkým průběhem nemoci a hospitalizací, a to až z 90%, zatímco u lehčích forem je účinek nižší. Nad Saúdskou Arábií došlo k pokusu o únos letadla směřujícího do Tel Avivu, na palubě byli i izraelští cestující a let provozovali emirátské aerolinky. Za činem stál občan Ománu a celá událost připomíná složité poměry v regionu, navíc jen krátce po výročí teroristických útoků z 11. září. V jihočeském kraji měli hasiči a policisté v sobotu plné ruce práce, do odpoledních hodin zasahovali už u zhruba 40 dopravních nehod. Mezi těmi vážnějšími byla i srážka sanitky s osobním autem v Soběslavi, při níž se lehce zranili 3 lidé. Čeští zemědělci mají za sebou silně ztrátovou sezonu, sucho srazilo úrodu takřka veškeré zeleniny a ceny nafty se téměř zdvojnásobily. Ministerstvo zemědělství slíbilo kompenzace ve výši 3,5 miliardy korun, podle zemědělců to ale nebude stačit. Někteří hospodáři už omezují chov dobytka a zvažují i propouštění zaměstnanců. A teď sport. Šermíř Alexander Choupenit se po letošním titulu mistra světa stal i sportovcem roku Vysokoškolského sportovního centra Victoria, cenu převzal v pražské hale Folimanka. V rozhovoru pro radiožurnál Sport přiznal, že ho nejvíc těší radost z návratu k tvrdé každodenní práci. Podobně zajímavý příběh přátelství se odehraje i ve španělském fotbale, kde se utkají trenéři domácí a české reprezentace. Luis de la Fuente a David Deneu spolu kdysi roky spolupracovali a podle vlastních slov si i přes soupeření na lavičkách zůstávají velmi blízcí. A na závěr něco pro milovníky knih, tramvajová zastávka nádraží Holešovice se na jeden den proměnila v zastávku knižní s podzimní výzdobou i knihovnickým autobusem. Jde o jednu z řady tematických zastávek, které pro cestující připravuje pražský dopravní podnik ROPIF. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 19 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 17. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Čet rádiem vám přeje Bucifal.

Pět minut po 20. hodině posloucháte Čet Radio a písničky na přání. Dostali jsme se do druhé poloviny, máme 5 minut po 20. Tak pojďme na to, jdeme pokračovat. První hodinka byla skvělá, měli jsme jí telefonát, spoustu vzkazů a spoustu jich ještě čeká. Takže klidně, pokud chcete, přijdete ještě na řadu, tak si klidně napište o další. A teď už teda pojďme na to, co budeme hrát právě teď, kdo je na řadě. Lovely Dream píše: hezký večer přeju všem posluchačům, i tobě Honzo. Prosím, zahraj pro Rainbow 8 od Harley Tráva, díky. Tak vůbec nemáš za co, zahraju. Také Tezit 15 píše: ahoj, pěkný večer pro Jirku, Martina a Vaška, prosím o písničku od Landy. OK, tak jo, mám připraveno, jdeme si to prostě zahrát, nebudu to zdržovat, jdeme na to.

0: 16 minut po 20. hodině posloucháte Chat Radio, živé vysílání písničky na přání a mám tady volající. Halo, halo, kdo pak je tam?
1: Ahoj, ahoj všem, tady Bibiové.
0: Ahoj, jak pak se máš? Jsem tě neslyšel celý léto vlastně, že jo?
1: No, tak jsem měl dovolenou, pak hodně práce.
0: Mhm.
1: Teď zase na Marocce, takže...
0: Teda, na Marocce, jo?
1: No, no.
0: A jak to, nějaký nachlazení nebo něco?
1: No, nachlazení a trošku jsem upadla před doktorkou.
0: Jejda, pane bože, no vidíš to. Hele, to nic, já jsem se dneska nad ránem probudil s horečkou 39, no, takže...
1: Ježičku, tak je hezký.
0: Jo, tak je hezký, ale nemám rýmu ani kašel, takže neumírám. Tak je to dobrý, takže můžeme dneska vysílat i tak. Ale je pravda, že jsem pod Ivalginem a potím se, no.
1: Ježiši.
0: Ale je to v pohodě, hele, slyšet to není. No tak povídej, takže plány se ptát nebudu, budeš se kurírovat asi jako já, tak to máme společný. Ale teďka mě řekni, co budem hrát a komu to chceš poslat?
1: Tak bude to pro všechny do místnosti pohodové posazení s přáteli. A bude to písnička Dangerous od Roxette.
0: Dobře, tak jo, mám to připravený, zahraju to a je to takhle všechno?
1: Jo, všechno.
0: No tak fajn, tak ti popřeju hezký večer a díky za zavolání, rád jsem tě slyšel.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak, to byla volající Bibione, tak kdo budete chtít, můžete samozřejmě také zavolat na 792 320 300, můžeme takhle pokecat, no a teď už teda jdeme na to, Roxette, Dangerous, no a potom také to, co chtěl Tezit, písničku nechal na mě, tak to tam mám také připraveno, tak jdeme na to a pohodový poslech vám přeju.

0: 21 minut po 20. hodině, teda dneska další telefonát, je to rychlovka, tak halo, halo, kdo pak je tam?
1: Tady Jiří Repáši a chtěl bych nechat zahrát písničku do pohodové poslední s přáteli pro všechny a bylo by to divoký byl Tunisma.
0: Ano.
1: A na mě pro tebe, teda když už teda trošku máš ty teploty, jo, znám to, já jsem taky byl teďko asi zhruba tak možná týden zpátky, jsem byl taky nemocný, chodil jsem do práce, musím, protože člověka nic jiného nezbývá a už mi je teda líp, takže...
0: To je pravda.
1: Takže já si bych to nechal pro všechny a hlavně ať se z toho dostaneš, no, ať hlavně nemáš tu rýmičku, protože ta rýma to je katastrofa.
0: Jo, to je hrozné, to je pravda, to bych psal záviděl, rýmička a já to nejde dohromady úplně.
1: Ale čeče, ale ještě, když ty říkáš, že máš Ibalgin nebo Ibuprofen,
0: no.
1: Má spíš Ibalgin nebo Ibuprofen, jako paralel mi vůbec nepomůže, jo?
0: Ano, hele, jo, to já se na dopu Ibáčem a jsem dobrý, jako.
1: Jo, jasně, to já taky používám Ibalgin a když už třeba, jako mám kašel nebo takhle, tak spíš ty čaj nějaký ty přírodní a...
0: No jasný, no tak dobře, hele, každému z nás něco zabírá, něco funguje, máme něco odzkoušeného. Dobře, pojď od nemocí, pojďme se bavit o tom, co budeš dělat zítra, máš nějaký plány na neděli?
1: No tak zítra budu odpočívat, mám teda noční, takže se budu nějak připravovat na noční, no zítra.
0: Jasný, takže odpočinek.
1: Tak,
0: to je dobře, i to je potřeba. Dobrá, tak jo, písničku od Divokýho Billa mám připravenou, je to takhle všechno, Jirko?
1: Jo, určitě a ještě jedna věc, hlavně volejte, jo,
0: to je jasně, určitě.
1: Lidi, takže...
0: Tak, ne, hele, tři už dneska. Asi jo, neposloucháš úplně od začátku, ale hnedka jako začátek v 19 hodin začínal taky telefonátem. Ale dobré, super, tak jo, já ti poděkuju, rád jsem tě slyšel po dlouhé pauze, no a zas někdy.
1: Jo, určitě.
0: Tak se měj, čau, čau.
1: Tak jo. Se mějte a zatím čau.
0: Tak, to byl volající, další volající Jirka. Tak jo, Divoký byl, to je to, co budeme hrát teď a Tsunami, no a potom se dočká snad tezi té skladby a pojedeme dál. Zase mrkneme na další vaše vzkazy, ale samozřejmě, když budete chtít někdo zavolat a nechcete čekat na vzkazy, protože volající má vždycky přednost u nás, tak to je zavedené, tak samozřejmě můžete zavolat na 792 323 100. Tak a teď už jdeme na písničky.

0: počasí.
1: Půl devátá odbyla, no a my se mrkneme na to, jaké nás čeká počasí, tak pojďme, vememe to hopem. V noci bude jasno nebo skoro jasno, jenom k ránu na západě a severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě také výjimečně mlhy, nejvíc na útisku. Nejnižší noční teploty 9 až 4 v údolích kolem 2 a ojedinělé přízemní mrazíky na útisku minus 10 a v 1000 metrech na horách okolo 6 stupňů. No a přes den neděle bude od západu přibývat oblačnosti, ráno také výjimečně mlhy na západě a severozápadě. Během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženou, na západě ojedinělé možnost slabého deště, na Moravě a ve Slezsku od západu přibývání oblačnosti až později odpoledne a také večer. Nejvyšší denní teploty nám zítra vystoupají na 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15, na Šumavě dokonce 19 stupňů. No a foukat bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. No a pojďme na pondělí. Tak to bude v noci a ráno většinou oblačno až zataženou, výjimečně se vytvoří mlhy a ojediněle se v jižní polovině území vyskytne také slabý déšť. Postupně během dne a odpoledne bude oblačnosti ubývat na jasno až polojasno, jenom na útisku ne. Nejnižší noční teploty 11 až 6 a nejvyšší denní 18 až 22 stupňů. No a v úterý, tak to bude v noci 9 až 5 v údolích kolem 3 a ojedinělé přízemní mrazíky na útisku stopro. No a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. No tak to je skoro jak jaro nebo babí léto. Na říjen to jde, co říkáte. No a teď už půjdeme zase na vaše přáníčka. Jdeme na ně.

0: Dobrý večer. Jet Radio. Písničky na přání.
1: Tak jak jsem slíbil, tak to jdu také splnit, tak pojďme na to. Tezit 15 píše, ahoj, pěkný večer pro Matus a detektivkář Elan. OK, tak jo, zahrajeme Elány a jdeme dál. Také Radici píše, pro všechny Michála Pamová a Šaman Čáryšejík, děkuji. Vůbec není zač, mám připraveno, tak si to jdeme zahrát.

41 minut po 20. hodině posloucháte Čet Rádio, písničky na přání, tak pojďme na další vaše vzkazy. Jdem si hrát. Rainbow 8 píše, prosím pro Tezit 15 od Guns N' Roses, díky. Tak vůbec nemáš za co, zahraju. A také Tezit 15 napsal, ahoj, pěkný večer pro Rainbow 8, nechám to na tobě, Honzo. OK, tak jo, vybral jsem něco, co si tam dáme, no a potom zase mrkneme na další vaše vzkazy. Pojďme rovnou k muzice, pohodový poslech přeju.

Teda to nám to uteklo. 8 minut máme do 21. hodiny, takže je čas se rozloučit, ale vzkazů je tam ještě dost, takže je odbavíme. Písniček je to celkem připravených 9, tak určitě nechoďte spát a zůstaňte napřímo na oušku rádio, Chat Radio, no a tam budete právě slyšet to, co jste si napsali a to, co vám teď odbavím. Tak pojďme na to. Vicky píše: Honzíku, poprosím pro všechny přátelé, kamarády a známé, Mosty od Karla Zicha a Lenky Filipové, děkuji. Tak vůbec nemáš za co, určitě zahraju. Také Lovely Dream píše: tak ještě prosím zahraj pro všechny, kdo poslouchají od Limp Bizkit, díky. Taky nemáš za co, určitě zahraju. Vicky píše: Honzíku, snad mě teď nesklameš, zahraj prosím od Kaliho feat Gitanas, už neplačem, děkuji. Určitě zahraju, mám to připraveno, takže vydrž a všechno bude. Tohle už nejspíš teda po zprávách, no ale bude, tak a pojďme dál. Rainbow 8, prosím pro místnost pohodové posezení s přáteli od Činasky, dlouhej kouře, díky, vůbec nemáš za co, také bude. Queen Lit, jak se to čte? Jo, Queen Lilith, tak poprosím o písničku od Matiasa Reima a Bonnie Tyler, díky. Tak taky zahraju, určitě vydržet stačí. A Vicky píše: Honzíku, tato písnička bude pro tebe od Keksu, jak děkuje se andělům. Děkujeme, že jsi nás provedl 2 hodinami písniček, děkuji a dobrou noc. Je, tak Vicky, tak to mě těší, taky děkuju. Je to radost, baví mě to, právě když reagujete, píšete, zapojujete se, tak o to větší je to vždycky radost a to mě právě naplňuje a baví mě to a je to motorem dělat to prostě dál. Tak děkuju moc, určitě také zahraju a určitě si to i poslechnu, jo, nejdu od rádia, byť už tedy nebudu vysílat, ale rádio puštěné budu mít dál. Tak Rainbow 8 píše: prosím pro Lovely od Kabátu, Čert na koze jel, díky, nemáš za co, určitě bude. Pojďme dál, Lovely Dream má tady poslední 2 vzkazy a ještě poslední písničku ode mě pro všechny od Dimitry s nadějí, díky. A pro Rainbow 8 ještě prosím zahraj od Turbo, Motýl a svíce, díky. Tak vůbec není za co, tohle bylo poslední přáníčko, které jsem přečetl v dnešním vysílání. Já se na vás budu těšit zase příští sobotu 10. od 19. hodiny, zase u živého vysílání u písniček na přání. Věřím, že budou minimálně tak nabité jako ty dnešní. Tak to je vždycky právě to perfektní. Takže teďka dáme ty skladby, máme tam Karla Zicha s Lenkou Filipovou, pak se ještě stihne určitě Limp Bizkit zahrát. No potom budou zprávy, to vypadá, kvůli času. No a potom dál Gitanas, Činasky, Matias, Keks, Kabát, Dimitri a také Turbo. Ode mě je to fakt všechno. Zítra krásnou neděli, ať se vám vydaří, strávíte ji s blízkými, s těmi, které máte rádi. A celý ten týden, ať se vám prostě všechno daří a vyjde vám všechno nejlépe dle vašich představ. Budu na vás myslet a těšit se zase v sobotu v 19 hodin tady u písniček na přání. Ahoj!

Je 21 hodin. Dobrý večer a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. Co se děje doma i ve světě? Rusko prý chystá dronovou operaci namířenou proti jižní Evropě, americké tajné služby varují spojence u Středozemního moře. Volkswagen svolává do servisu 10 000 vozů značky Škoda kvůli vadě řízení. Hromadné znásilnění na prestižní americké univerzitě vyvolalo vlnu kritiky na adresu vyšetřovatelů. Newyorská prokurátorka Letitia Jamesová povede vyšetřování případu hromadného znásilnění na prestižní Cornellově univerzitě. Studentka tvrdí, že ji pod vlivem drog a alkoholu několik hodin zneužívala skupina spolužáků, muži vinu popírají. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová kritizovala policii i prokuraturu za to, že se případem dostatečně nezabývali už loni, kdy žena útok oznámila. Koncern Volkswagen svolává kvůli možným problémům s řízením po celém světě zhruba 4 miliony vozů. V Česku se to týká asi 200 tisíc aut, z nich 150 tisíc tvoří modely značky Škoda, konkrétně Octavia, Karoqua, Kodiaq a Superb. Majitelé by měli své vozy nechat v nejbližší době zkontrolovat v servisu. Skupina 7 nejvyspělejších ekonomik se dohodla, že během příštích 4 měsíců společně uvolní 100 milionů barelů ropy a nafty ze svých rezerv. Opatření má zmírnit rostoucí ceny pohonných hmot ve světě. Americký prezident Donald Trump oznámil, že se k uvolnění zásob připojila i Evropa, poté co Spojené státy vyzvaly Německo a Francii ke spolupráci. Podle státní veterinární správy mělo nedávné vniknutí aktivistů do vepřína v Markvarticích na Jihlavsku negativní dopad na chovaná zvířata. Veterináři hlásí zvýšený počet potratů u prasnic, což označují za důsledek stresu způsobeného zásahem. Do areálu se v neděli ráno dostalo 24 aktivistů, další desítky protestovali před branou. Americká zpravodajská služba CIA podle všeho varovala státy u Středozemního moře před bezprostřední ruskou hrozbou. Moskva prý plánuje vypustit drony z lodí maskovaných za obchodní plavidla, která by měla mířit ke Španělsku, Itálii a Francii. Evropské vlády situaci sledují a zvažují bezpečnostní opatření. A teď sport. Angličtí fotbalisté v Lize národů doslova deklasovali Chorvatsko, v Rijece zvítězili 7-0, dvakrát se prosadili Harry Kane i Bukayo Saka. Večer čeká v Lize národů i české fotbalisty, ti ve Španělsku narazí na úřadující mistry světa a utkání se vysílá v přímém přenosu. A na závěr dobrá zpráva pro milovníky rybolovu. Na Vysočině odstartovala sezona výlovů rybníků. V Kozlově na Jihlavsku vylovili rovnou na návsi rybník se 4 stovkami ryb, mezi nimi kapry i amury, a mířil k němu dlouhý zástup lidí s taškami. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 17 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 15. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Pohodový večer u Čet rádia vám přeje Bucifal.

0: Pranostika.
1: Zítřejší neděli, 4. říjnu, se váže stará hospodářská pranostika, která praví, že teplý říjen bývá předzvěstí studeného ledna. Zítra se obloha zahalí do zatažena. Teploty se budou pohybovat od 10 do 21 stupňů a srážky nejsou v plánu. S těmi 21 stupni bychom tedy podle pranostiky měli v lednu spíš zatápět, ale do té doby je ještě daleko, tak si užijme podzimní pohodu. Večer bude klidný, tak si dovolte na chvíli zpomalit a nechat starosti za dveřmi. Přeji vám krásný zbytek sobotního večera a ať se vám dobře usíná. Krásné sny přeje Vlasta.

Počasí. Dobrý večer, dámy a pánové. U počasí Bucifal podíváme se, co nás čeká. Aktuálně máme jasno, v Praze 17 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 14. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 16, pátek zataženo, teploty kolem 13. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Bucifal.

0: je 22 hodin.
1: Dobrý večer s Četrádiem. U mikrofonu Vlasta, den končí a já mám pro vás jeho shrnutí. Co byste dnes neměli minout? Rusko prý chystá dronovou operaci namířenou proti jižní Evropě, americké tajné služby varují spojence u Středozemního moře. Volkswagen svolává do servisů 10 000 vozů značky Škoda kvůli vadě řízení. Hromadné znásilnění na prestižní americké univerzitě vyvolalo vlnu kritiky na adresu vyšetřovatelů. Newyorská prokurátorka Letitia Jamesová povede vyšetřování případu hromadného znásilnění na prestižní Cornellově univerzitě. Studentka tvrdí, že ji pod vlivem drog a alkoholu několik hodin zneužívala skupina spolužáků, muži vinu popírají. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová kritizovala policii i prokuraturu za to, že se případem dostatečně nezabývali už loni, kdy žena útok oznámila. Skupina 7 nejvyspělejších ekonomik se dohodla, že během příštích 4 měsíců společně uvolní 100 milionů barelů ropy a nafty ze svých rezerv. Opatření má zmírnit rostoucí ceny pohonných hmot ve světě. Americký prezident Donald Trump oznámil, že se k uvolnění zásob připojila i Evropa, poté co Spojené státy vyzvaly Německo a Francii ke spolupráci. Americká zpravodajská služba CIA podle všeho varovala státy u Středozemního moře před bezprostřední ruskou hrozbou. Moskva prý plánuje vypustit drony z lodí maskovaných za obchodní plavidla, která by měla mířit ke Španělsku, Itálii a Francii. Evropské vlády situaci sledují a zvažují bezpečnostní opatření. Koncern Volkswagen svolává kvůli možným problémům s řízením po celém světě zhruba 4 miliony vozů. V Česku se to týká asi 200 tisíc aut, z nich 150 tisíc tvoří modely značky Škoda, konkrétně Octavia, Karoqua, Kodiaq a Superb. Majitelé by měli své vozy nechat v nejbližší době zkontrolovat v servisu. Podle státní veterinární správy mělo nedávné vniknutí aktivistů do vepřína v Markvarticích na Jihlavsku negativní dopad na chovaná zvířata. Veterináři hlásí zvýšený počet potratů u prasnic, což označují za důsledek stresu způsobeného zásahem. Do areálu se v neděli ráno dostalo 24 aktivistů, další desítky protestovali před branou. A teď sport. Angličtí fotbalisté v Lize národů doslova deklasovali Chorvatsko, v Rijece zvítězili 7-0, dvakrát se prosadili Harry Kane i Bukayo Saka. Večer čeká v Lize národů i české fotbalisty, ti ve Španělsku narazí na úřadující mistry světa a utkání se vysílá v přímém přenosu. A na závěr dobrá zpráva pro milovníky rybolovu, na Vysočině odstartovala sezona výlovů rybníků. Kozlově na Jihlavsku vylovili rovnou na návsi rybník se 400 ryb, mezi nimi kapry i amury, a mířil k němu dlouhý zástup lidí s taškami.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně jasno a 15, v Ostravě jasno a 13. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je vše. Až půjdete spát, dobrou noc, s Četrádiem se s vámi loučí Vlasta.

0: počasí.
1: Tady Vlasta z Čet rádia. Den se nachýlil, pojďme se podívat, jaká bude noc a zítřek. Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně jasno a 15, v Ostravě jasno a 12. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v úterý a ve středu mohavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 16, v pátek zataženo, teploty kolem 13. Tolik pozdní počasí. Dobrou noc, až půjdete spát, přeje Vlasta.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí,

0: Je 23 hodin.
1: Vítejte u pozdních zpráv Čet rádia. Provází vás Vlasta a hned začínáme. A tady jsou hlavní titulky. Rusko prý chystá dronovou operaci namířenou proti jižní Evropě, americké tajné služby varují spojence u Středozemního moře. Volkswagen svolává do servisů 10 000 vozů značky Škoda kvůli vadě řízení. Hromadné znásilnění na prestižní americké univerzitě vyvolalo vlnu kritiky na adresu vyšetřovatelů. Americká zpravodajská služba CIA podle všeho varovala státy u Středozemního moře před bezprostřední ruskou hrozbou. Moskva prý plánuje vypustit drony z lodí maskovaných za obchodní plavidla, která by měla mířit ke Španělsku, Itálii a Francii. Evropské vlády situaci sledují a zvažují bezpečnostní opatření. Podle státní veterinární zprávy mělo nedávné vniknutí aktivistů do vepřína v Markvarticích na Jihlavsku negativní dopad na chovaná zvířata. Veterináři hlásí zvýšený počet potratů u prasnic, což označují za důsledek stresu způsobeného zásahem. Do areálu se v neděli ráno dostalo 24 aktivistů, další desítky protestovali před branou. Skupina 7 nejvyspělejších ekonomik se dohodla, že během příštích 4 měsíců společně uvolní 100 milionů barelů ropy a nafty ze svých rezerv. Opatření má zmírnit rostoucí ceny pohonných hmot ve světě. Americký prezident Donald Trump oznámil, že se k uvolnění zásob připojila i Evropa, poté co Spojené státy vyzvaly Německo a Francii ke spolupráci. Newyorská prokurátorka Letitia Jamesová povede vyšetřování případu hromadného znásilnění na prestižní Cornellově univerzitě. Studentka tvrdí, že ji pod vlivem drog a alkoholu několik hodin zneužívala skupina spolužáků, muži vinu popírají. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová kritizovala policii i prokuraturu za to, že se případem dostatečně nezabývali už loni, kdy žena útok oznámila. Koncern Volkswagen svolává kvůli možným problémům s řízením po celém světě zhruba 4 miliony vozů. V Česku se to týká asi 200 tisíc aut, z nich 150 tisíc tvoří modely značky Škoda, konkrétně Octavia, Karoqua, Kodiaq a Superb. Majitelé by měli své vozy nechat v nejbližší době zkontrolovat v servisu. A teď sport. Angličtí fotbalisté v Lize národů doslova deklasovali Chorvatsko, v Rijece zvítězili 7-0, dvakrát se prosadili Harry Kane i Bukayo Saka. Večer čeká v Lize národů i české fotbalisty, ti ve Španělsku narazí na úřadující mistry světa a utkání se vysílá v přímém přenosu. A na závěr dobrá zpráva pro milovníky rybolovu, na Vysočině odstartovala sezona výlovů rybníků. V Kozlově na Jihlavsku vylovili rovnou na návsi rybník se 400 ryb, mezi nimi kapry i amury, a mířil k němu dlouhý zástup lidí s taškami.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně jasno a 14, v Ostravě jasno a 11. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si, Čet rádio hraje dál, zdraví Vlasta.

0: počasí.
1: Dobrou noc už brzy, posluchači. Ještě předtím vlasta a poslední počasí dnešního dne. Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně jasno a 14, v Ostravě jasno a 11. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 16, v pátek zataženo, teploty kolem 13. To bylo poslední dnešní počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

Praha to je ráj, Ostrava je děs, 300 tisíc havířů a jinak zdechnul pes. Doli hutě, plno rtutě, samá robota a stres. V Praze Karlův most, v Ostravě je prd, prostě kde nic není, tam nebere ani smrt. Že já hlupý na stará kolena, jsem tu takhle stvrd. Ostravica spadne za chvílu, všude kolem plno debilů. Na ostrovní osodátky jeden velký chlív, v Báních tež už není jako dřív. Jen ten Radekast, ten má pořád

zarobí. Když chceš vydělat, musíš na to srat, musíš něco vydržet a furt nepiskovat. Bílý medvěd tež nenadává, za závěje a chlad. Pendolino tam, pendolino zpět, když je to

0: Je půlnoc.
1: Krásnou noc. Vlasta u mikrofonu, potichu, ať nikoho nevzbudíme, ale zprávy vám povím. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Rusko přichystá dronovou hrozbu pro státy u Středozemního moře, slova amerického prezidenta Trumpa dál hýbou světovou ekonomikou a v Národním divadle se předávaly divadelní ceny Thálie. V Národním divadle v Praze se v sobotu předávaly divadelní ceny Thálie. Cenu za celoživotní umělecké mistrovství si odnesli herec Petr Nárožný a herečka Zdena Herfortová, zatímco v kategorii činohra zazářili Lucie Žáčková a Stanislav Majer. Slavnostní večer sledoval zaplněný sál a oceněným se dostalo bouřlivého potlesku. Slova amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních dnech výrazně hýbou světovou ekonomikou. Jeho vyjádření o Íránu, Ukrajině i zbližování Evropy s Kanadou, stejně jako schůzka s čínským prezidentem Xi Jinpingem, ovlivňují očekávání investorů i bank. Ekonom Pavel Hnát z Vysoké školy ekonomické upozorňuje, že i kontroverzní výroky se tak promítají do reálného dění na trzích. Koncern Volkswagen svolává kvůli možným problémům s řízením zhruba 200 000 vozů v Česku, z toho asi 150 000 aut značky Škoda. Jde o modely Octavia, Karoqué, Kodiaq a Superb. Celosvětově se svolávací akce týká přibližně 4 milionů automobilů, mezi nimi i více než milionu vozů Škoda. Teoretik komplexních systémů Jan Kulveit varuje, že Evropa podceňuje rizika spojená s rozvojem umělé inteligence. Srovnává současnou situaci se začátkem pandemie koronaviru, kdy si Evropa myslela, že se jí nákaza z Wuhanu nedotkne. Podle něj se nálada ve společnosti už mění a lidé si začínají uvědomovat, že umělá inteligence může snížit hodnotu lidské práce. Americká zpravodajská služba CIA prývarovala státy u Středozemního moře před chystanou ruskou operací. Podle informací by Rusko mohlo z lodí maskovaných za obchodní plavidla vypouštět drony směřující k pobřeží Španělska, Itálie a Francie. Evropské vlády situaci bedlivě sledují a zvažují, jak na možnou hrozbu reagovat. A teď sport. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli v Oviedu se Španělskem 1:3, i když se poprvé v národním týmu trefil Adam Slama. Anglická reprezentace si naopak před úterním duelem s českým týmem spravila chuť drtivou výhrou 7:0 nad Chorvatskem, ve které se dvakrát prosadili Harry Kane i Bukayo Saka. A na závěr dobrá zpráva z Vysočiny. V Kozlově na Jihlavsku odstartovala letošní sezona výlovů, a to rovnou na návsi. Rybáři vytáhli ze zdejšího rybníka na 400 ryb, hlavně kaprů a amurů, a lidé si pro úlovek do kuchyně stáli ve frontě s igelitkami. Je to pěkná připomínka, že podzim má i své chutné stránky.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 10. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

Barcelony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Padlo noc.
1: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a...
2: Já bych si to chtěl jenom...
1: Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
1: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
1: No počkejte,
2: informaci.
1: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
1: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
1: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano. No. A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
1: No ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, že jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
1: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
1: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
2: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
1: Ano.
2: Až na ten knír ovšem, víte?
1: Dovolte, přece já žádný knír nemám.
2: No vy ne, ale moje manželka, víte?
1: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
2: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
1: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
2: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude. No tak ještě jenom, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
1: Co s načatým večerem?
2: Co říkáte?
1: Co s načatým večerem?
2: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo ale. Co.
1: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu, jo, co s načatým večerem.
2: Jo tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte.
1: Ale
2: jako,
1: ne,
2: to název, já rozumím, otázka. To je otázka, no tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
1: Ale no, tak to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už to bude.
1: Budín František.
2: A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
1: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír se mnou, kdybyste se mě to...
1: Já myslím, jako na co chcete můj podpis? Co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
1: Alibi?
2: Alibi, ano, ano.
1: Jaké alibi?
2: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
1: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej nebo co?
2: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
1: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
2: Pro nic za nic? Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, jo. Co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. a kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco, víte?
1: Prosím vás, a to si takhle píšete?
2: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
1: Ano.
2: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
1: Ale ne, no tak to na tom nezáleží.
2: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
1: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
2: Prosím, podívejte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
1: No, ano.
2: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
1: Přesně. Na borůvky?
2: Ano, ano.
1: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
2: No tak, to nevadí, já stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál, třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano? Nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
1: No
2: prosím,
1: no,
2: jestli chcete, zeptejte se ještě.
1: Ale ne, no tak já vám věřím,
2: no
1: to
2: není
1: tak důležité. Tak
2: pojďte namátkou, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No, v 15 hodin.
2: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak v 21.
2: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí, jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
1: No,
2: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
1: Josef Šumferle?
2: Šumferle, ano.
1: Šumferle, Šumferle.
2: Takže...
1: To jméno je mi totiž nějaký povědomí. Jo, Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
2: no?
1: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle, no? Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Ha. Šumferle Josef.
2: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, Šumferle, říkáte?
1: No,
2: no tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte,
1: no
2: kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Když je to bylo, jste říkal?
1: Počkejte, to bylo nějak
2: teď si...
1: na mý narozeniny 20. dubna.
2: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
1: No jo.
2: Teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
1: jste říkal? Podezřelý z vloupání
2: do
1: spořitelny. Počkejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
2: Víte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
1: No vloupání do spořitelny.
2: Vloupání do spořitelny, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
1: Souhlasí!

Už je to za nami. Po stromok som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví,

0: je 1 hodina.
1: Noc s Chatrádiem pokračuje. Provází vás Vlasta a mám pro vás noční zpravodajství. To byste dnes neměli minout. Rusko přichystá dronovou hrozbu pro státy u Středozemního moře, slova amerického prezidenta Trumpa dál hýbou světovou ekonomikou a v Národním divadle se předávaly divadelní ceny Thálie. Koncern Volkswagen zvolává kvůli možným problémům s řízením zhruba 200 000 vozů v Česku, z toho asi 150 000 aut značky Škoda. Jde o modely Octavia, Karoqué, Kodiaq a Superb. Celosvětově se svolávací akce týká přibližně 4 milionů automobilů, mezi nimi i více než milionu vozů Škoda. Americká zpravodajská služba CIA prývarovala státy u Středozemního moře před chystanou ruskou operací. Podle informací by Rusko mohlo z lodí maskovaných za obchodní plavidla vypouštět drony směřující k pobřeží Španělska, Itálie a Francie. Evropské vlády situaci bedlivě sledují a zvažují, jak na možnou hrozbu reagovat. Teoretik komplexních systémů Jan Kulwait varuje, že Evropa podceňuje rizika spojená s rozvojem umělé inteligence. Srovnává současnou situaci se začátkem pandemie koronaviru, kdy si Evropa myslela, že se jí nákaza z Wuhanu nedotkne. Podle něj se nálada ve společnosti už mění a lidé si začínají uvědomovat, že umělá inteligence může snížit hodnotu lidské práce. V Národním divadle v Praze se v sobotu předávaly divadelní ceny Thálie. Cenu za celoživotní umělecké mistrovství si odnesli herec Petr Nárožný a herečka Zdena Herfortová, zatímco v kategorii činohra zazářili Lucie Žáčková a Stanislav Majer. Slavnostní večer sledoval zaplněný sál a oceněným se dostalo bouřlivého potlesku. Slova amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních dnech výrazně hýbou světovou ekonomikou. Jeho vyjádření o Iránu, Ukrajině i zbližování Evropy s Kanadou, stejně jako schůzka s čínským prezidentem Xi Jinpingem, ovlivňují očekávání investorů i bank. Ekonom Pavel Hnát z Vysoké školy ekonomické upozorňuje, že i kontroverzní výroky se tak promítají do reálného dění na trzích. A teď sport. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli v Oviedu se Španělskem 1:3, i když se poprvé v národním týmu trefil Adam Slama. Anglická reprezentace si naopak před úterním duelem s českým týmem spravila chuť drtivou výhrou 7:0 nad Chorvatskem, ve které se dvakrát prosadili Harry Kane i Bukayo Saka. A na závěr dobrá zpráva z Vysočiny. V Kozlově na Jihlavsku odstartovala letošní sezona výlovů, a to rovnou na návsi. Rybáři vytáhli ze zdejšího rybníka na 400 ryb, hlavně kaprů a amurů, a lidé si pro úlovek do kuchyně stáli ve frontě s igelitkami. Je to pěkná připomínka, že podzim má i své chutné stránky.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno a 12 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes v neděli pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Vlasta.

Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej

0: Toho děláme furt málo. Že prý nějak, že kritizuju, že nás špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Šiškově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
1: Pánko, vy jste mě slíbil, keď se přijde, tady v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cikán nechodí, že prostě mi dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
0: Ano.
1: Pánko, ona je naša, její baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
0: Ano.
1: A pánko,
0: my jsme se...
1: Pánko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit. To je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
0: Ne, potom, Aranko, potom.
1: Ty co ty na mě taky? Já bych chtěla tato, Aranka.
0: Přátelé, pro vaši informaci, děj této operety, který se původně odehrává v Maďarsku, jsme přesadili do Ústí nad Labem.
1: V Ústí tam mám tetu, teda 10 tet. Potom tam mám tři a jednu babičku, ta druhá mi zobrela, ale jej tam dobře. Ač je devleha, babi.
0: Ale co je hlavní?
1: Víš?
0: Klíčovým.
1: Dáš si?
0: Nedám.
1: Ty si takový připozrazení tady, tak uvolni se trošku, uvolni. Ne.
0: Klíčovým místem, řekl bych, v té naší operetě je nechvalně známá zeď. Přátelé, tady je.
1: Ale to není zeď. To není zeď.
0: Rozumíte?
1: To není zeď. Co to je za toto? Nechápem toto. Dítě ale... to polystyren. Ale... nechajte se, nic jste pěči o prevlečení cikáni zabíjeli.
0: Ale když jsme, ale no dobře, teď jsme v
1: divadle. Co to je?
0: A když jsme v divadle, ne?
1: To já myslím, že to je obyvačka.
0: Ne.
1: Nevěd. Počka, jsme... by mi to někdo nevzal.
0: Rozumíte? Ten konflikt, rozumíte, krystalizuje tím, že ta mladá cikánka Žovka, která se jmenuje v té operetě, ta mladá cikánka Žovka...
1: Žovka,
0: ano. Ale ta role...
1: Ne, Žovka, já mám tu Žovku, jo. A ta je bezvadná, ona je teda... Není mladá. To je není mladá. Panko, není mladá. Jak vy mě neznáte, včera v noci potkal, myslela jsem si, mám všet, nemám. No nic, tak ta Žovka má teda kamaráda jednou a ten je bez, on je slepý, přišel jednou, představ si, přišel jednou prostě do sámušky, on je slepý, víš, co to je slepý, jakože nevidí, víš, ne, neslyší, nevidí. Já nevím, čemu vy Čechu nerozumíte, ne. Občas vypadá, že nerozumíte ničemu. No, takže já bych vám jenom chtěl říct, jako on je slepý, vyšel, tak přišel do té sábušky, vzal toho slepeckého psa, má slepeckého psa za 10 korun koupil a za flašku rumu, no, tak vzal toho slepeckého psa a toho s ním začal na tou hlavou. No a Žovka říká, ty jdeže, co děláš? On říká, nic, rozhlížím se.
0: mladá cikánka Žovka a problém je v tom, že ona přes tu zeď nedosáhne ani nevidí na svého milého.
1: No ty zdáš teda, ty Fero kabarát je tady, pojď Fero.
0: Ne.
1: Kde bys včera nedopil?
0: Ne, to, toho hraju já.
1: Fero, pojď se, mě tady kabarát.
0: Ne, ne, ne.
1: Tak, dobře.
0: Rozumíte? Vy já mě rozumíte?
1: Já ne. A... ty mluvíš tak divně.
0: A ona nemůže k tomu svému milému.
1: Nebože, no.
0: Tam to právě všecko je zakonuje, tak ona tu zeď rozboří,
1: de,
0: rozumíte?
1: Neměl by radši Féru, on umí bořit.
0: Ne,
1: já si rozbůrám sám a
0: pak to... Aby tak... mohla k tomu svému milému, ona, no, rozboří, zeď.
1: Prepačte, prepač.
0: No. No, jo, rozumíte, a to je ta situace, ze které vyroste ten...
2: Zeď opět vzala za své. S naší kamerou jsme svědky události, která nám rozhodně v Evropě dobré jméno neudělá. Pro televizi Nova Daniel Hůlka, Ústí nad Labem.

0: Panova, ty jsou jak vši, ty jsou hned všude.
1: Je to fešák, ten hulka. Moment, na voláču se pozriem. A ty blahodič, on tam vůbec nemá žádné peniaze. Prečo tam nemá fotku Bartošovi za to, že nic nekoupí? Já jdem, nechám...
0: Přátelé, pokud jste se až doteď s operetou Cikánský baron nesetkali, možná by neškodilo stručně, abych vám nastínil celý ten děj.
1: Ale aby... stručně, já musím za perebou, by mě potom zde.
0: Ano. Rozumíte, takže v našem případě do Ústí nad Labem přijíždí mladý, krásný, bohatý šlechtic.
1: Kde je? Že bohatý, že krásný, nevadí, že bohatý. Ty, pánko, proč ten pan Hulka tam nemá v těch šrajtoflí penězí? On to dělá z lásky, tak je to rom.
0: Bárinkaj, on zjišťuje, já to vemu opravdu jenom stručně, zjišťuje, že ta mladá, krásná cikánka, Žovka, se ukáže, že je bohatší, než je on.
1: Ty poslechni, ale jeho... jsou pěkné růsty, dovolí, jsou to spíš lampičky. Takové malé lampičky, nebohla by jsem si jednu zobrať? Ne, ta je docela úplně balička, ne. Kdyby byš tak jenom takový jako žárovka.
0: Ne.
1: Tak dvě.
0: A on odjíždí.
1: A komu to bude vadit? Tady jedna lapička, Féro, on nic nemá rád, Romeo, co máš proti cigánom, a? Prepač, jsem se potřebala uvolnit.
0: Odjíždí, no. Odjíždí, pryč, rozumíte, konec druhého dějství.
1: Prepač, to rozumíte. Mě někdo mohl vzít. Neznaš ty lidi tady.
0: Ve třetím dějství, já už to vemu opravdu velmi rychle, se ten mladý šlechtic krásný vrátí, ty dva se vemou.
1: Vemou. Co si vemou? Já nic nemám.
0: Vemou se, jako vy mi rozumíte. A na troskách té zdi...
1: budou ty děti dělat.
0: Rozkávte zdi.
1: Já vím.
0: Zpívají spolu.
1: Zpívají do konečně, dítě, aby dáme si třeba takovou nějakou, musíš ale nejdřív odpostrazit, víš, jak jsi takový uposražený. Ne, jako musíš se uvolnit třeba, jo. A káli, horsi, to, nebo jde, já znám tu pěsičku o těch hudských míle, neznáš jí? Mě nezná ty to bezvadná baba. Ty bezvadná baba, no v té hlavě má tolik čo, já, no, ale nevadí. Ale třeba já znám tu její pěsičku. Ave Maria, perfektní. Dobrá baba.
0: A oni, ty dva mladí lidé, zpívají ten závěrečný duet. Jak jsem hlásil, bude to v originál romském jazyce, takže vy všichni ten text česky znáte. Ty si ho simultánně překládej.
1: Co mám dělat?
0: Překládej si ho. Ten text.
1: A to slovo teďka... předtím to neznám.
0: No teďka to budu říkat. Cikánský baron jsem já.
1: Hlubičku by teď. Jednu. Dám ti 10 korun. A tak se předtím napij, no. Dobré, ne? Je to koncentrované. Tak dobré, no. Jak jsi to říkal?
0: Cikánský baron jsem já.
1: Romano Kralisome.
0: No. Mě každá cikánka zná.
1: Děc, zdá se tě včera ještě děc zdala. Až do tři si najednou se počítala, takhle si dělal do
0: těch oči. Text, překládej. Mě každá cikánka zná.
1: Misako Romani Prinžarel.
0: Zná se, řekne Prinžarel romsky?
1: A co máš proti cigánskému jazyku? Co máš proti cigánům?
0: Já nemám nic proti cigánům.
1: Féro, pojď sem, Féro!
0: Já se jenom divím,
1: že... Nejsi mi vůbec sympatický, nejsi mi sympatický. Co každá... je tady, to je divadlo, já to tady...
0: Mě každá cigánka Prinžarel?
1: Ano.
0: Peněz mám na tisíce?
1: Ale Féro, zostaň, nechám si ho, máš pravdu penězí?
0: Překládej, to se zpívá. Peněz mám na tisíce?
1: Love mám milionos. Ove mám milionos.
0: Ono neexistuje romský slovo pro tisíce?
1: Kdyby to bude povědět, no, schválně.
0: No,
1: kolik máš bratů?
0: Cože?
1: Kolik máš bratů?
0: Nic, ani jeden.
1: No vidíš, já ze z 12 dětí.
0: Ano.
1: Takže by to bude, rozumíš?
0: Ano, já chápu, není žádný romský slovo pro tisíce.
1: A zkrát to, já mám tam Féra, on se mě ožral! Féro!
0: Peněz mám na tisíce. A teďka bych se dovolil malou změnu, to všechno kvůli té Evropské unii, aby to byl opravdu jasný signál. Peněz mám na tisíce překlady. Však Romy rád ještě více.
1: Romano Mikeš Buter.
0: Cože?
1: A ty dekci se ještě dápí trošičku. Dekceš.
0: Romano Mikeš Buter. Tak. Ty to budeš teďka zpívat romsky, já to budu zpívat česky, takže...
1: Jak myslíš, panko?
0: Tak. Na troskách ty rozumíte.
1: Za co bude na těch troskách?
0: Na těch troskách
1: zpívat to písně. Nebude. Aha, já jsem si myslela. Vás to nebaví, vy těch chudí, ale jsem tam, že...
0: Jdeme. Tam,
1: co,
0: tam, tam,
1: tam. No, co to je tam?
0: Jak musíme začít? A nebo s hudbou můžeme? Dám, pane dirigente, pojďte nás doprovodit zatím jenom s klavírním doprovodem. Je to zatím jenom tak nahozeno. Tak.
1: Co máme dělat?
0: Budeme zpívat, tam ty budeš zpívat romsky, tam ten prinčarel a já zpívám česky. Pane kapelníku, jedeme.

0: A čo budete dělat na těch barikádách? Ne, už máme volno, ne? Už máme padla?
1: No, pro co čutíte domů?

Raz, dva, raz, dva. Aha. Můžeš mi dát prosím nahlas trošku víc mikrofon? Aha. Ano, tady to bude. Raz, raz, raz. To je to město, v kterém nemusíš se bát. Aha. Vidím ty lidský tváře.

Kapelička, dívčí zbor, první písně boží chor, radost má mi šťastný pláč, Petrov zvon zpívá, válka pryč a sečmu hlas, zmá

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ať říkám, zaplať Bůh.

dluh. To ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen se takhle zadluží. Já nenávidím dluh,

To nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

Další noc, ty a já, nechci nic jinýho než my dva. I kdyby stál proti nám třeba celý svět, budu tady pro tebe i v neprůstřelný tmě, budu navždy po tvým boku stát, můžeš se mnou počítat, all in mi dát, teď už vím, že ty jsi moje soulmate, já i tyhle slova patří jenom tobě. V dnešním století bláznu Instagramu, Facebooku je pro mě vzácný najít svoji druhou půlku, která doplňuje, propojuje naše světy, propojený myšlení, miluju ty tvoje věty, který říkáš po ránu, co si ptáš mi do ucha, jak jsi šťastná.

0: jsou 2 hodiny.
1: Vítejte v noci u Čet Rádia. Tady Vlasta a tohle jsou zprávy. O čem se dnes mluví? Rusko přichystá dronovou hrozbu pro státy u Středozemního moře, slova amerického prezidenta Trumpa dál hýbou světovou ekonomikou a v Národním divadle se předávaly divadelní ceny Thálie. Slova amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních dnech výrazně hýbou světovou ekonomikou. Jeho vyjádření o Iránu, Ukrajině i zbližování Evropy s Kanadou, stejně jako schůzka s čínským prezidentem Xi Jinpingem, ovlivňují očekávání investorů i bank. Ekonom Pavel Hnát z Vysoké školy ekonomické upozorňuje, že i kontroverzní výroky se tak promítají do reálného dění na trzích. Teoretik komplexních systémů Jan Kulvajt varuje, že Evropa podceňuje rizika spojená s rozvojem umělé inteligence. Srovnává současnou situaci se začátkem pandemie koronaviru, kdy si Evropa myslela, že se jí nákaza z Wuhanu nedotkne. Podle něj se nálada ve společnosti už mění a lidé si začínají uvědomovat, že umělá inteligence může snížit hodnotu lidské práce. Koncern Volkswagen svolává kvůli možným problémům s řízením zhruba 200 000 vozů v Česku, z toho asi 150 000 aut značky Škoda. Jde o modely Octavia, Karoqué, Kodiaq a Superb. Celosvětově se svolávací akce týká přibližně 4 milionů automobilů, mezi nimi i více než milionu vozů Škoda. Americká zpravodajská služba CIA prívarovala státy u Středozemního moře před chystanou ruskou operací. Podle informací by Rusko mohlo z lodí maskovaných za obchodní plavidla vypouštět drony směřující k pobřeží.